0: Hey, this is Ava Max.
1: All the hits.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
2: Hit Rádio. Nechám. Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: the answer.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Happy birthday.

0: Vysočina.
1: Zlepši si náladu. Hit
2: radio. Tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí.

0: www.hatp.cz. Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.htp.cz.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Těšíš se na víkend?
6: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
5: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
7: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
6: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
7: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
8: Husták.

0: Rádio Vysočina.
1: Zlepši si náladu. S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
0: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
3: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
5: Hustákovycesty.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
11: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školní rok je u konce. Více než 1,5 milionu žáků a studentů si dnes převezme závěrečné vysvědčení. Prázdniny začnou už zítra a potrvají více než 2 měsíce. Své první vysvědčení si domů odnese také téměř 120 tisíc prvňáčků. Do školních lavic se děti vrátí v úterý 1. září. Venezuelu zasáhla jedna z nejhorších katastrof za posledních 100 let. Počet potvrzených obětí dvojice silných zemětřesení stoupl na nejméně 235 lidí. Stovky dalších jsou zraněné a pod troskami stále mohou být další přeživší. Experti ale varují, že konečný počet mrtvých může být mnohonásobně vyšší. Do záchranných prací se zapojí i zahraniční týmy a Spojené státy uvolní pomoc za více než 3 miliardy korun. Fotbalový šamp prací se zapojí i zahraniční týmy a Spojené státy uvolní pomoc za více než 3 miliardy korun. Fotbalový

0: které přinesou lepší podmínky pro chovaná zvířata a atraktivnější možnosti jejich pozorování. A jdeme na počasí. Dnes bude na Vysočině opět převažovat většinou jasná obloha. V průběhu dne by se pak měla tvořit kupovitá oblačnost a teploty vysoké. Naměříme do 34.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: desáté, s vámi Michal, Jasmina, David, čau lidi.
1: Ahoj.
2: Čau.
1: Ještě rozdívám vám trošku. Krásný ráno.
0: Krásný ráno. Člověče, to je asi poprvý v životě, kdy nevím, jestli mít zpátku radost.
1: Jak to?
0: No tak, co nás čeká za teploty?
1: No, to jo.
0: Takže vlastně to je poprvý, kdy se v pátek těšíme na pondělí, kdy bude příjemně. To je neuvěřitelný. Kde jsou ty starý časy? Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love, to jsou další songy pro vás. Hezké ráno. Hit Radio Vysočina. I need

0: 6 hodin a 6 minut. Dobré ráno, dneska je pátek. A ne takhle nějaký pátek, dneska se ano rozdává vysvědčení. A co vy schválně dva tady, vzpomenete si na svoje první vysvědčení? Případně, když jste dostali horší známku než jedničku?
1: Já si pamatuju na svoji první trojku. To bylo na Gimplu, hnedka v pololetí a byla to teda docela studená sprcha.
0: Na své první trojky nebo trojku? Jak to teda?
1: Dobře. Trojku, mluvíme furt o škole.
0: Dobře, a co jasně?
2: Taky na svoji první trojku, bylo to v 7. třídě a bylo to z chemie, myslím. Chemie nebo matika?
1: Ty jsi to vzala hopem teda rovnou v 7. třídě.
0: Já se vlastně nemůžu vyjádřit tady k tomu, protože za prvý mi nebudete věřit a za druhý si budete myslet, že jsem byl šprt. Já jsem na základce neměl žádnou trojku.
2: Počkej, já, vůbec.
0: Přišlo to až na střední.
2: Hustě.
0: Fakt.
2: No, jak to skončilo?
0: Ale jak to skončilo, že jo? No,
1: všichni jsme se tady sešli, no.
0: Přesně, já proto pracuji v rádiu, no. No tak, pojďme to hodit do minutu šampionu. Vy, kdo nás sladíte, tak nás by zajímalo, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli.
2: A necháme to teda na základku orientovaný?
0: Můžeme to nechat orientovaný. Tak necháme to na základku orientovaný?
1: Hele, ono je to vlastně docela symbolický a pro všechny rodiče, kteří hrotí známky, tak výsledek je ten, že nehledě na to, jaký jsme měli na základce známky, jsme se tady všichni takhle potkali a to si myslím, že je docela hezký.
0: To je vlastně fakt.
2: To jo.
0: To je vlastně fakt.
1: Nehroťte to, lidi.
0: Tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli. Necháme to na základce teda, jo?
2: Necháme to na základce.
0: 777-937-777, to je číslo sem k nám. Bereme SMSky, taky zprávy přes WhatsApp a vy berete další muziku. Tohle jsou italští Moaneskin na Hit Rádiu. Jo.

0: Trocha Itálie na Hit Radio, chvíli před 6:45, Måneskin. Chtěli jsme po vás, jak se jmenujete, odkud jste a jakou nejhorší známku jste domů přinesli na vysvědčení na základce. Minuta šampionů startuje právě teď.
1: Katka, Bystřice, samozřejmě pětka, a kdo pětku nedostal, jako by do školy ani nechodil.
0: Jana z Prahy píše, že její nejhorší známka na vysvědčení byla trojka.
1: Petr z Brna, ten přiznává, že měl jednou čtyřku z matiky.
0: Lucie Liberec měla nejhorší trojku z fyziky.
1: Martin z Ostravy říká, že na základce přines domů pětku z chemie.
0: Tomáš Pardubice vzpomíná, že jednou měl na vysvědčení dvě čtyřky z matiky a fyziky.
1: Eva Plzeň měla nejhorší čtyřku z němčiny.
0: Libor Trhové sviny dnes dovča, takže vykopnu holku do instituce a pohoda, a samozřejmě se mi povedla pětka z matiky, ale opravky jsem udělal.
1: Martina z Prahy na vysvědčení měla nejhorší známku 3, její děti jsou prý lepší v uvozovkách, měly čtyřky z matiky.
0: David Hostler, nejhorší na základce byla čtyřka z herbáře, kytky nenáviděl, kameny mu pak šly o dost líp. Děkujeme za všechny vaše zprávy a vzkazy. A myslím si, že tomuhle songu můžeme dát jedničku. S hvězdičkou. Potrženou. To se vlastně asi nedávaly hvězdičky na vysvědčení, co? Že by tam byla ta známka, vedle toho malá hvězdička a dole napsáno, jak to je vždycky v nějakých produktových podmínkách, jo? Třeba hvězdička. Má jedničku, ale moc jí teda nezasloužil.
2: Že by to naopak bylo jako na druhou stranu.
0: Přesně. Kato a John, Turn the Lights Off. Tohle je další parádní muzika pro vás. Hezké ráno.

0: Věc na ráno, Call Me Maybe, posloucháte páteční Hit Radio, 6 hodin 20 minut. V médiích se aktuálně řeší dvě věci, že bude extrémní vedro a pak delegace na summit NATO. Nic jiného.
1: Ono se říká, že s věkem přichází rozum, ale někdy stačí opravdu jeden autobus a summit NATO a vidíme, že nám je zase 10, je to jako bílet na Karlštejn, ale skončí to takhle.
0: No je to jako kdyby se kluci ze základky hádali o to, kdo bude sedět v autobusu vzadu na pětce, jo? Protože to byla ta nejlepší místa a teďka, a kdo tam bude sedět? A bude tam sedět Petr, anebo Pavel, anebo tenhle, jo?
1: Bohužel to tady neřeší opravdu děti, ale fakt ty nejmocnější muži světa, což je teda šílený a opravdu jako základkový chování, ale tak prostě asi nevyrostou lidi nikdy.
0: A tak prostě je to asi zábava, no. Nicméně, pojďme teda pryč jako od politiky a pojďme to svý přehodit na to, mě to totiž připomíná jednoho kolegu, když jsem pracoval v jedné firmě a on k nám nastoupil a my jsme měli firmní auta a teďka tam byly vyhrazený parkování, jo. A člověče, on začal parkovat na těch vyhrazených místech pro ty mazáky, už když to řeknu takhle, jo.
2: Hlavouny.
0: Pro ty hlavouny, jo. A takhle vůbec mu to nebylo blbý a všichni mu to říkali, že ale tady neparkuj. Nakonec teda skončil. Nebylo to kvůli parkování a kvůli tomu, že to bylo prostě blbec, jo. Ale všichni jsme byli rádi, protože jako takhle to auto tam prostě odstavil a pak už tam nezaparkuješ, jo. Takže to bylo takový to, že se začalo vyskakovat na ty prostě větší mazáky a nedopadlo to dobře. Vy máte něco takového?
2: Tak já nemusím jít úplně daleko do historie. Včera jsme se tady hádali o té klimatizaci, no.
1: Prostě, když je tady 28 stupňů, tak Davidovi přijde, že je tady 10
2: ne.
1: stupňů.
2: A já, že to upravi, já to uvedu na přesnou míru. Tady ten sice ukazatel ukazuje 28, ale pocitově je tady tak 23, je tady úplně normálně příjemně.
0: No protože, ještě pojďme teda připomenout, jak tady jsou ty role, jo. David, je tady totiž mazák, ty tady si vlastně od startu snídaně šampionu.
2: A nikdo mě neposlouchá.
0: A pak přijdeme my, cucáci, a tu klimošku tady dáváme prostě na 16, no. Jo. Je to tak, no.
1: Ach jo, no tak možná máte někoho takového taky v práci, nebo doma.
0: No, myslím si, že jestli někoho takového máte, tak už jste si přesně vybavili jeho jméno a už se na něj těšíte, až ho dneska v té práci potkáte. Tak to tam si zvládněte, my vám za chvíli pošleme další hity, třeba Mandraže a taky myslíme na vás, kdo nás sledíte na cestách. Bude aktuální doprava, hezké ráno.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Těšíš se na víkend?
9: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
8: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
10: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
11: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
10: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
12: Hustákovycesty.cz.
13: Vidíš to?
14: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
13: No a víš, co vidím já?
14: Co?
13: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
14: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
13: U nás si vybere úplně každý.
14: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
13: Nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
14: Nejlepší dárek je zážitek.
15: Firma na zážitky.
14: CZ. Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července, vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
3: Zdar, spolehlivě na cestách.
5: Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě. Přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
12: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro banány v Bila klubu kilogram za 19,90 pouze v pátek a čokoládu Lindt Excellence 100 gramů v Bila klubu za 69,90. Bila. To dobré začíná u nás.
15: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 146. kilometru směrem na Prahu leží na silnici roztrhaná pneumatika. Dejte pozor a raději tam uberte plyn. Ať už máte namířeno kamkoliv, tak šťastnou cestu a za volantem mějte pohodu.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Tohle jsou Mandraže a tohle je páteční Hit Radio, přesně o 6:30 a tohle je Davidův ranní update.
1: Ranní update. Na aukci míří fotbalový poklad spojený s Diegem Maradonou. Do dražby jde míč ze čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií. V němž Maradona vstřelil svůj slavný gól boží rukou. Vyvolávací cena začíná v přepočtu na 53 milionech korun. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko. Výrazný boom ale zažívá i Albánie. Král Karel III. Se ani po desetileté rekonstrukci do Buckinghamského paláce nenastěhuje. Britská královská rodina zároveň poprvé zveřejnila, kolik panovník odvedl na daních. Od nástupu na trůn v roce 2022 zaplatil státu zhruba 845 milionů korun.
2: To mi řekni, proč by se mu tam mělo nechtít se přestěhovat do Buckinghamského paláce, tam chceš bydlet?
1: To chceš, ty se skoukal na dispozice a ještě předtím já řeknu, že královi Karlovi III. Už je 77 let. A těm starším lidem už se prostě asi nechce měnit zažité pořádky.
3: A taky tam je hodně schodů třeba, že jo? Jako nebudou tam výtahy asi.
2: No je tam hlavně spousta místností, že? Já jsem tady koukal 775 místností. No tak když tam nechce teda Kája, tak to hold hodí na S-reality, no. Pronajmu prostorný, vybavený 775 KK.
1: Světlý, jak se vždycky říká. Jo, jo.
2: Nicméně vy se nikam stěhovat nemusíte, vy máte trvalý pobyt na stanici Hit Radio a na téhle adrese se teď hraje Captain Hollywood Project. More and More. Tak hezké páteční ráno.

0: 6.39, ladíte Hit Radio a páteční snídaně šampionů. Ano, je pátek 26. června, poslední den školy. Což je vlastně takový tradiční den, kdy to i na silnicích bude divočina. Děti s vysvědčením v ruce už mají jenom jednu myšlenku a to jsou prázdniny. Tak na ně dávejte na cestách pozor. No a protože škola končí nejenom u nás, ale i v okolních zemích, tak začíná tradiční stěhování národu k moři, takže i třeba na takových dálnicích to bude opravdu chuťovečka.
1: D1 musí být zaspaná už teďka, že jo?
0: Myslíš?
2: Tak to je vždycky.
1: To je vždycky.
0: No tak jestli je to někde zacpaný, no tak s tím vám poradíme, za chvíli bude doprava, tak opatrně na cestách, no a my vám k tomu vašemu cestování samozřejmě pošleme i další hity. Co vás zabaví, bude třeba Taylor Swift, tak hezké páteční ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
6: Teď to nejde.
5: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
6: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
5: Víš co? Já si to zařídím sama.
7: Doležal, firma Dulmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
5: Potřebuji rekonstrukci bytu.
6: Komu zase voláš?
5: Do Dulmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
7: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dulmon. Dulmon.cz.
8: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
9: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlabanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
11: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
12: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
13: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
12: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz.
14: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
15: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
14: A dárek je váš, tak ušetřete s
16: tisknu levně CZ.
17: Náplně hned.
18: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní kilogram za 14,90 a lososa filet 100 gramů za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Pokud jedete po dálnici D1, tak opatrně okolo 144. kilometru směrem od Prahy na Brno. Leží tam na vozovce roztrhané kusy pneumatiky. Dejte pozor. Šťastnou cestu.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hitrádiu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je Čmelák a divoký byl, 6.52, dobré ráno.
1: Některý seriály si nepamatujete podle děje, ale podle znělky a myslím si, že tuhle znáte moc dobře. Krok za krokem, přesně před 28 lety skončil tenhle ten seriál, který spousta z nás si myslím milovala. Byl to vlastně jeden z prvních sitcomů, co Česko fakt jako hltalo. A myslím si, že vůbec první sitcom, kde jsme my Češi zjistili, že existuje něco jako přetočený smích, jo, takový to, jak se tam dodávají ty smíchy.
2: Tak já se tady dozvídám spoustu zajímavých jako nových informací, mě to teda úplně minulo, se přiznám. Krok za krokem, jo?
1: Jo.
2: Tyjo, tak já jsem spíš sledoval seriál Alf, jestli znáte, to byl vlastně taky sitcom. Tak to je vlastně pro nás starší, no, ale krok za krokem úplně mi to minulo. O čem to bylo?
1: Hele, spojili se dohromady dvě rodiny. Byl takový pohodářský dělník Frank se jmenoval.
2: Jasně.
1: A zdravotní sestra Carol. A i Carol měla tři děti, on měl taky tři děti, ten Frank byl vdovec a prostě vzali se a najednou vznikla nová jako rodina, jo. A museli se zžívat, ty děti do sebe strašně jeli, řešili i každodenní jako situace. A bylo to skvělý.
2: To je neskutečný. Vypadá to, že ty jsi to viděla teďka nedávno.
1: Já jsem se na to koukala zrovna včera.
2: Nekecej. No tak to, a Davide, ty to znáš?
3: Já znám jenom tu znělku, přesně jak říkal Jasmin. Seriál jsem neviděl, ale znělka mi hnedka naskočila.
2: Jako ta znělka taky tam někde tak jako vzdáleně, možná, že třeba sousedi to měli puštěný hodně nahlas, jo. Takže vím.
1: Má to 160 dílů, což dělá dohromady skoro 59 hodin. Takže kdybyste si 3 dny chtěli na něco jako koukat v těch vedrech, tak krok za krokem za mě dobrá volba.
2: No tak super, tak děkujeme za tip. No a my tady máme taky z muziky něco, co pravděpodobně znáte z telky. A myslím si, že to budou znát hlavně ženy. Že Jasmin?
1: Ano, Michale.
2: 50 od Stínu svobody, kde jsou ty pičíky? Lion Pain a Rita Ora, hezké ráno.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
5: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: I'm Ariana Grande.
7: It's Hozier.
6: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal. V bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7 hodina, krátké zprávy a David Jošt. Státní úředníky možná půjde měnit snadněji. Poslanci se dnes mají vrátit ke schvalování novely zákona o státní službě. Podle koalice má návrh zjednodušit fungování úřadů i výměnu některých zaměstnanců. Opozice ale varuje před snažším propouštěním odborníků a větším vlivem politiků na státní správu. Sněmovna se k hlasování nedostala už ve středu. Apple výrazně zdraží své produkty, po celém světě podraží iPhony, iPady i počítače MacBook. Firma jako důvod uvádí rostoucí náklady na vyspělé čipy, které pohání infrastrukturu pro umělou inteligenci. Investory zpráva zaskočila a akcie Apple se propadly téměř o 6%. Jde o největší jednodenní pokles hodnoty firmy od dubna loňského roku. Paříž kvůli vedrům zakáže alkohol. Francouzská metropole se potýká s rekordními teplotami a nemocnice hlásí plné kapacity. Město proto od pátku zakáže prodej i konzumaci alkoholu. Úřady chtějí předejít dalším zdravotním komplikacím, které extrémní vedra způsobují. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Policisté z Vysočiny spolu s BESIPem a záchranáři připravili preventivní akci pro cyklisty. Uskuteční se v sobotu od 14 hodin na Starce v Jihlavě v ulici Pod školou. Součástí budou soutěže o ceny i ukázky poskytování první pomoci při nehodě cyklistů. Na místě budou také odborníci, kteří prohlédnou kolo zdarma a poradí, jak často kolo správně servisovat a nastavit, a seznámí zájemce také se správnou povinnou výbavou kol. Víkend bude teplotně náročný, dnes naměříme do 34, zítra až 36 a v neděli dokonce až 38 stupňů. Tak na sebe dávejte pozor, v pondělí by nás už měly schladit přehánky.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
11: Dobré ránko.
12: Krásný pátek.
13: Snídaní šampionů.
11: Ano, je to tak. Je pátek a už za jak dlouho?
12: Krásný pátek.
13: Snídaní šampionů.
11: Ano, je to tak. Je pátek a už...

0: přátelé. Na Hit Radio Rembrandt's I'll Be There For You v 7.05. Krásné ráno.
1: A je to tady. Dneska naposledy zazvoní a začnou dětem 2 měsíce svobody. Začnou ty letní prázdniny, což je hezký období, kdy jako neřešíte datum, neřešíte dny, jenom si tak jako existujete a užíváte toho života.
0: No, 2 měsíce svobody, ono to bude spíš takový 2 měsíce divočiny.
1: Divočiny, děti, ano.
0: 2 měsíce a kousek navíc ještě, protože prázdniny letos začínají o něco dříve.
1: A dneškem, jak jsme říkali, přichází i vysvědčení. Za prvý chci říct, ať to dopadne jakkoliv, tak nebuďte na ty děti naštvaný. A za druhý, dostávali jste vy, když jste byli dětma, nějaký třeba odměny za vysvědčení? Nebo jak to u vás probíhalo?
0: Tak necháme přemýšlet naše posluchače samozřejmě. Tak jak to bylo u nás? No, my jsme chodili do cukrárny, ale pamatuju si, že jsem záviděl ostatním dětem, kteří chodili do pizzerky. No.
1: Tak to jsem byla já.
0: To byly ti lepší, no jasně, no. To byly ti lepší a my jsme šli prostě jenom do cukrárny na jeden kopeček, jo.
1: Nevím, nás se vždycky domluvila, nebo respektive rodiče se domluvili s dalšíma rodičema a šli jsme prostě na takový obídek do restaurace a dali jsme si přesně pizzu a tak, ale jiný děti naopak, ty třeba dostávali jako peníze a nějaký veledary a tak, a to my jsme teda jako nikdy nedostávali za vysvědčení takovýhle věci.
0: Co se rozdávalo u Davidu?
2: Tak u nás nebyly úplně důvody k oslavám, takže my jsme chodili taky jenom na tu zmrzlinu, no.
0: Zmrzka.
2: A taky jenom jeden kopeček, teda.
0: No tak pojďte nám dát vědět vy, kdo nás hledíte, určitě nás pobavíte a dáte nám nějakou inspiraci, nebo ostatním dáte inspiraci, co s dětmi dneska za to vysvědčení. Jaká byla ta vaše odměna za vysvědčení? Ať už pětran páskem, anebo cesta do cukrárny? Chceme detaily, pojďte nám to nahrát jako hlasovku přes WhatsApp na 777 937 777 a budeme rádi, i když nám to pošlete klasicky SMS-kou. Teď další hity. Tohle je Kamrat Feel Alive na Hit Radio. Hezké ránko.

0: Express.
1: 7 hodin, 13 minut, posloucháte Hit Radio, tohle je víkend, ten začíná. Dneska se taky rozdává vysvědčení, zdravíme všechny školáky, kdo máte namířeno, ať už sami, anebo třeba s rodiči, pro ten kus papíru. No a ptali jsme se vás, jak vzpomínáte na odměnu za vaše vysvědčení, když jste byli menší.
2: Petra píše, u nás se chodilo na zmrzlinový pohár. Když byly samé jedničky, mohla jsem si vybrat i dvě příchutě.
1: Pozor, taky píše Tomáš, dostal jsem 50 korun a letěl jsem rovnou do trafiky pro C-čka a žvíkačky Pedro.
2: Ježiš, to je nejlepší žvíkačky. Mirek, když jsem donesl trojku z matiky, táta jenom prohlásil, hlavně, že umí spočítat, kolik stojí rohlíky. A jeli jsme na výlet.
1: Píše Lukáš, dobré ráno, zrovna jsem synovi vyprávěl, že nás táta brával do Mekáče na Happy Meal s hračkou. Tehda ale Mekáč nebyl samozřejmostí jako dnes. Bylo to něco a to mi otevřelo taky vzpomínku. Já jsem říkal, že my jsme šli do cukrárny, ti lepší šli do pizzerky, ale pak tady byla další kategorie a to byly tihle, kteří šli do Mekáče u nás ve třídě a to s tím jsme záviděli teda všichni.
2: Ale jako Happy Meal to bylo tehda jako hodně něco. To,
1: no to
2: já jsem snad měla jednou v dětství jako Happy Meal s hračkou. Míša, krásné ráno všem a hlavně školákům. U sebe si to už moc nepamatuju, ale se synem, který si jde dneska pro poslední vysvědčení na základní škole, chodíme každý rok na zmrzlinový pohár a ještě dostává nějakou malou drobnost.
1: No tak, myslím si, že spousta z vás školáků, kdo nás teďka ladíte, už máte od rodičů něco slíbeného. Tak si to moc užijte. Nicméně, rodiče mají jakou odměnu teda za vysvědčení?
2: To je fakt.
1: Rodiče dostanou co? No, mají odměnu, že celý 2 měsíce nebudou muset podepisovat žák ID.
2: To jo, a možná jim děti zmizí na tábor, tak si odfrknou taky možná.
1: 2 měsíce volná, bomba. Pojďme na muziku. Něco, co samozřejmě ocení i mladší generace, tohle je K-pop Golden. Na Hit Rádiu, hezké ráno.

0: Posloucháte Hit Radio Snídaní šampionu a Jasmin mě před chvílí překvapila s dotazem. Říká mi, ty jsi nikdy nebyl na táboře, co? My jsme tady totiž řešili, že děti můžete uklidit na tábor, že od nich můžete mít na chvilku volno. A já říkám, no na 2 měsíce to je super. Jasmin říká, ty jsi nebyl na táboře. Říkám, proč? No, že na tábory se na 2 měsíce nejezdí.
1: Maximálně na 2 týdny.
0: Na 2 týdny, no a počkej, tak já totiž jsem teďka v té fázi, že už jsem zapomněl, jak to tenkrát bylo a že mám malou dceru, takže vlastně ještě jako nevím, jak to jako v těch školách je, tak počkej, co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátějí?
2: No to je právě to, že jo, musí, hele, u nás to bylo dobrý, já jsem jela třeba na herecký tábor, aha, pak na normální tábor, pak jsme jeli na týden třeba k babičce a na týden na dovču, takže já jsem byla skoro furt jako pryč, takže měli klid.
0: No a co dělali třeba s Davidem, protože já si pamatuju, já byl samostatný, já byl u babičky vlastně celý prázdniny, takže to bylo v poho.
1: A ty prakticky taky, no, my jsme jezdili za babičkou na Slovensko a protože jsem měl spoustu sourozenců, nebo bratranců, sestrnic, tak jsme tam měli taky takový tábor, jakoby.
0: Ty jo, ale takže v dnešní době se musí prostě vymyslet aktivita pro ty děti, no tak vy rodičové, já vám teda přeju, ať něco teda seženete, vymyslíte, protože mě to teda za pár let čeká taky a
2: zaskočený
0: to teda... A to teda nevím, jako...
1: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, veď bude klid.
0: Přesně. A ono, to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
2: Určitě ne.
0: No určitě ne.
2: Určitě ne.
0: Tak pojede na 4, no. Coldplay, Viva La Vida, další skvělá muzika za malou chvíli a samozřejmě přidáme aktuální dopravu. Hezké ráno.
3: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
6: všude zdejší, všude je fajn.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
7: Mirá,
8: Rybičky,
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
7: Harley,
8: Tomáš Klus,
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
11: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
12: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
13: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Coca-Cola Normal nebo Coca-Cola Zero 1,75 litru za novou běžnou cenu 34,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
14: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Máme tady aktuální info z dálnice D1 na 99. kilometru směrem od Brna na Prahu. Jste nám nahlásili, že tam leží mezi jízdními pruhy židle. Tak tam dávejte velký pozor. Šťastnou cestu.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Přijde mi, že ten playlist je dneska trošku uspůsobený. Dětem tohle milují Rosé, Bruno Mars a Paté na Hit Rádiu.
1: Aha, aha.
0: 7.30, půl osmé, chcete-li, a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Taylor Swift se podle médií příští týden provdá za hráče amerického fotbalu Travise Kelceho. Deník The New York Times píše, že svatba by se měla uskutečnit v New Yorku. Nasvědčují tomu i žádosti o uzavření některých ulic, oficiálně ale pár termín ani místo svatby zatím nepotvrdil.
0: Další zpráva, chcete-li.
3: Parkování v evropských městech bude ještě komplikovanější. Větší auta totiž mohou evropským městům výrazně ubrat parkovací místa. Podle nové zprávy může pokračující obliba SUV do roku 2040 zmenšit počet míst v ulicích až o 14%. Největší internetové hvězdy vydělávají víc než kdy dřív. 50 nejlépe placených tvůrců a tvůrkyň podle Forbesu letos poprvé překonala hranici 1 miliardy dolarů. To je o pětinu víc než loni. V žebříčku se objevují známá jména z oblasti fitness, sociálních sítích i videoher. Mm-hmm. Tak schválně si zkuste tipnout, kolik vydělává influencer číslo 1 Mr. Beast za uplynulý rok.
4: To je hodně velká ryba, o tom je slyšet všude na
3: je to
4: internetu.
3: Tak?
4: Já si tipnu, hele, a já začínám vždycky, Míšo, pojď první.
3: Jo? Na český.
0: Na český, jo. Měsíčně?
3: Ročně.
4: Ročně.
3: Minulý rok.
0: Nevím, 50 milionů korun za rok.
3: 50 milionů korun, to je dost.
4: Já si myslím, že to je víc. Já si myslím, že je to třeba 1 nebo 2 miliardy.
3: Je to skoro 6,5 miliardy korun.
0: 6,5 miliardy, tak to jsem se trošku seknul.
4: Já jsem v roce 2013-14 chtěla
3: taky
4: začít natáčet.
3: Taky vydělala takovýhle peníze.
4: Chtěla začít natáčet na YouTube, no hele, měla jsem to dělat.
3: Kde
4: no.
3: jsi mohla být?
4: No.
0: No v rádiu skončila snad.
4: No.
0: Takhle, Davide, jsi hodnej, že jsi tuhle informaci nechal na pátek říct tohle lidem v pondělí, tak tě, krouhnou, jako jo. Tak pojďme soutěžit tento týden naposledy v rychlé pitce o chytré hodinky Garmin Bounce 2 za necelých 8 tisíc, tak nehodili by se vašemu potomkovi za vysvědčení, no tak díky těmhle hodinkám může volat, posílat zprávy a má jí v sobě i GPSku.
3: Holinka.
4: Holinky, přesně.
0: Holinky, hodinky, to je jedno. Pište, chci soutěžit, chcete-li.
4: Holinky s GPS.
0: Na 777 937 777, já vás nesnáším.

0: Petr Bič Project, Hey Now, 7 hodin 36 minut, ladíte Hit Radio. Jdeme soutěžit.
1: Dneska soutěžíte o chytrý hodinky Garmin Bounce 2, které jsou vhodné pro děti. Mimochodem Garmin patří mezi nejoblíbenější výrobce chytrých hodinek a vyberou si nejen děti, ale i dospěláci. Rychlá
0: pětka. Přišlo nám od vás spousta zpráv, je vidět, že ty hodinky opravdu chcete, vybrat jsme mohli, ale jenom jednoho. A přišla zpráva, chceme soutěžit, proč? Je vysvědčení, je pátek a udělá nám to strašnou radost. To napsali táta Honza, Naty a Maty a ti jsou s námi ve vysílání. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Ahoj.
0: Ahoj lidi, tak už malíte pro vysvědčení, co?
2: Jsme na cestě do školy, museli jsme zastavit na kraj, aby jsme mohli mluvit.
0: Jasně, a jak to vůbec probíhá to předání vysvědčení? Vy tam prostě přejedete na tu osmičku, dostanou to děti a vyráží zpátky, takže to je tak jako na otočku, jak se říká?
3: Jo, jo.
2: No já tam hodím a hodinu tam mě stráví čas a
0: jasně, vysvědčení. Jasně. No. No a na ty Maty, co vysvědčení, jak to vypadá se známkama? Bude všechno v pohodě? Nekecej. No tak to je bomba.
1: Tak to si zasloužíte hodinky.
0: Tak pojďme zkusit vyhrát teda chytré hodinky Garmin Bounce 2. Otázka první.
1: 5 vteřin na odpověď. Jak se jmenuje loď, na které podle Bible plul Noé?
2: Archa?
1: Ano.
0: Ano. Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď. Bando, budete vědět, jak se jmenuje kreslená myš od Disneyho?
3: Mickey Mouse.
0: Bez váhání. Otázka třetí.
1: 3 vteřiny na odpověď. Jaký je opak slova smutný?
3: Většiný.
1: Já.
4: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Budete vědět, jak se jmenuje slavná věž v Paříži?
3: Eiffelovka.
0: Eiffelovka. No a pojďme na tu pátou otázku, na tu poslední, která vás dělí od výhry.
1: Jak se jmenuje produkt, který vyrábí včely?
3: Med.
0: Med, jo. No jasně!
1: Je to vaše!
3: Děkujeme.
0: Není zač, no tak, taťko Honzo, teďka jsem zvědavý, jak ty hodinky rozdělíš. Kdo dostane hodinky a kdo dostane řemínek, co?
2: Já si vezmu hodinky asi.
0: Perfektní. Tak Naty, Maty, užijte si poslední den ve škole. Taťka vás určitě někam za vysvědčení vezme, hodinky posíláme, no a hlavně si užijte teďka 2 měsíce prázdnin.
3: Děkujeme.
1: Mějte se krásně, ahoj.
0: Mějte se, ahoj.
2: Ahoj. Rychlá pětka. Ve snídani

0: Tohle jsou hity na cestu do práce, na cestu do školy, kamkoliv frčíte, Welshly Arms Sanctuary. Ladíte Hit Radio? 7.42 a my vám přejeme bezva páteční ráno.
1: Češi se mění. Poprvé po dlouhé době si většina z nás myslí, že se vlastně nemáme vůbec špatně. A co se jako stalo s tím naším legendárním brbláním? To probereme za chviličku.
0: Hleme se, no tak na to společně počkejme, no a počkejme i na další muziku. Tohle je Shakira. Tohle je Zoo. To k vám letí za malou chvíli. No a samozřejmě zdravíme i vás, kdo nás máte sebou na cestách. Přihodíme aktuální dopravu. Tak dobré ráno, šampioni.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
5: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
4: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
5: Více na vzvozíky.cz.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
7: Všude zdejší, všude je fajn.
8: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
9: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
8: To víte, prodloužili jsme uhloterii do konce června.
9: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
8: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
9: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
10: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
11: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
12: Klikni! Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
13: Co to je?
12: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
13: Ideální na léto s kámošema.
12: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
13: Tak to beru.
12: Když hry, tak Mironet.
14: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
15: Pozor, velká slevová akce vtedy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte tedy a do 5. července ušetříte. Tedy Jiří nápady.

0: Nejlepší dopravní servis a Kuba Bělak. Na dálnici D1 na 114. kilometru směrem na Brno stojí u krajnice dodávka s defektem. Dejte pozor a opatrně v okolí škol. Děti se jdou pro vysvědčení a už mohou být více rozdováděné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: být, tak už jenom 7 minut. Tak doufám, že to stihnete, posloucháte Hit Radio. Tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal, Jasmin, David, dobré ráno.
1: Musím říct, že jsem momentálně velice v šoku. Nevím, co se to s náma Čechama děje, ale přestáváme si stěžovat. A to jsem jako nečekala. My národ takových věčných brblalů, skeptiků, mistrů hledání problémů.
0: To jo. Není možný. Největší.
2: Jsme zase tohle za informaci, ty jo.
0: Největší bručovně Evropy.
1: No. Najednou jsme spokojení, opravdu. Nový průzkum ukázal, že většina Čechů hodnotí svou ekonomickou situaci pozitivně a jen asi 15% lidí říká, že se mají opravdu špatně. Zbylých.
0: Takže se máme dobře.
1: Máme se dobře.
0: Ale ne zase líp než soused, že jo? Nicméně, ono, jak to je, že jo? Když se v Čechách někoho zeptáš, jak se má, tak on ti neřekne, jak se má, ale hnedka se začne stěžovat na všechny věci kolem. Tak to už teda neplatí, jo? Vyzkoušíme. Davide, jak se máš?
2: Dobře. Vidíš?
0: Možná kdyby si začal stěžovat, to by to smělo líp, no.
1: Tak možná začneme dokonce si i přát věci a budeme hrdí, i když potom fotbalu možná ta hrdost ještě počká nějakou chvíli, ale...
2: 4 roky zhruba.
0: Jasně. Ale takhle, bavit se o tom v pátek, to je pokrytectví, si myslím tady o těch statistikách, jo. Hele, bavit se o tom v pondělí, tak jako nevím, tam si myslím, že by to trošku zamíchalo s kartama s tou spokojeností, jo. Pojďme hrát. Pršet bude až po víkendu, u nás prší teďka skvělý hity, tohle je Rihanna, Umbrella, 7.55 na Hit Radio. Dobré.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
2: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dílerů Nissan. Více na Nissan.cz.
3: Klikni!
4: Co frčí tohle léto?
3: Ravensburger karetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
4: Ideální na prázdniny.
3: Doma, venku, na dovče.
4: Beru!
3: Když hry, tak Mironet.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: What's up, this is Pink. Jason Derulo.
7: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
6: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
8: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Školy mají za sebou rok plný změn. Ředitelé a odborníci kritizují, že mnohá nová pravidla přicházela nečekaně a na poslední chvíli. Změny se týkaly například termínů zápisů, odkladů školní docházky nebo financování škol. Nově se také změnilo placení nepedagogických pracovníků a plaveckých kurzů. Podle ředitelů škol podobná nejistota komplikuje plánování i běžný chod výuky. Přetahování východu se západem se přesunulo ze země do vesmíru. Čtyři ruské družice se na oběžné dráze přiblížily k finsko-americkému satelitu na méně než 13 kilometrů. Právě jeho data využívají západní země i Ukrajina ke sledování ruské armády. Experti se domnívají, že Moskva mohla testovat technologie pro rušení družicových systémů. Skutečný záměr ruských satelitů se ale zatím nepodařilo objasnit. Psi dostanou jednotnou celostátní evidenci. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů, do které budou zvířata zapisovat veterináři. Stát si od novinky slibuje snazší dohledání zaběhnutých psů i lepší boj proti nelegálním množírnám. Veterináři ale prosí majitele, aby do ordinací nechodili hned po spuštění systému. Na registraci mají 3 roky a vyjde zhruba na 400 korun. A teď už pojďme k nám do regionu.
9: Zoe Hlava připravila pro návštěvníky novinky. Dnes se tam slavnostně otevře nová Noémova archa. Jde o originální herní prvek, který bude určený především pro děti. V sobotu 4. července pak zahrada představí i nové venkovní expozice pro kočky pouštní a karakaly v prostoru africké savany, které přinesou lepší podmínky pro chovaná zvířata a atraktivnější možnosti jejich pozorování. A jdeme na počasí. Dnes bude na Vysočině opět převažovat většinou jasná obloha. V průběhu dne by se pak měla tvořit kupovitá oblačnost a teploty vysoké. Naměříme do 34.

0: platformách.
1: Dobré ráno, šampione.
2: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak,
3: jsme tady pro tebe.
2: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezký pátek přejem.
1: Krásný ráno vám všem.
2: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezký pátek přejem.
1: Krásný ráno vám všem.

0: Deep Blue Something, snídaně u Tiffanyho na Hit Radio v 8.06. Posloucháte snídaně šampionů. Představte si, že vám v telefonu pípne upozornění. Pondělí 20.00. Hádka kvůli špinavým ponožkám. Ač to zní vtipně, tak opravdu se to děje. Mladé páry si plánují to, kdy se pohádají, plánují to do kalendáře, jo. Takže ta italská domácnost teďka bude mít řád. A dokonce pozor, oba z partnerů mají stejný čas na hádku, takže muž 2 minuty, žena 40.
1: Hele, ale nějaký výhody to má, že jo. Protože za prvý teda opravdu si to vyříkáte a nechodíte kolem sebe. A hlavně, jestliže se pohádáme dneska a vyříkáme si to v pondělí, tak ti už nemáš takovou tu horkou hlavu, jo.
0: To je fakt.
1: Ale já bych zapomněla, co jsem chtěla řešit.
0: No, to je výhoda, ale ta nevýhoda je, že se na to můžeš připravit, na toho druhýho, jo, že si nabiješ dopředu, samozřejmě dneska se poradí s AI, takže ti to vyhodí spoustu věcí, ať máš nabito.
1: Já si to nedokážu představit z té strany, co jsem říkala teďka, že vlastně bych jako hnedka zapomněla, protože se mi to fakt děje, že třeba když už já se hádám, tak já třeba zapomenu pak už ten důvod, ale zůstane ve mně jenom ten pocit, jo? To, že jsem třeba z něčeho zklamaná, ale zapomenu už proč. A pak já po chvíli vyloženě se začnu smát a říkám, hele, cože vlastně řešíme?
0: Já si myslím, že řekneš, že zapomínáš, jakože ti nedošly v tu dobu ty super argumenty, jo?
2: Což si říkám, co by se stalo, kdyby si zapomněl ten zápis. Písník někde, víš, si říkáš, co jsem včera promeškal. Důležitá zkuska, dvě hádky, že jo?
0: Ty, wow, tak to se nasčítá, no. Takhle ještě jinak napadlo mě, jak ukončujete hádku u vás doma?

0: Jako, protože předpokládám, že vy, kdo nás posloucháte a vy tady se mnou ve studiu, to tak asi jako nemáme. Tohle je nějaká novota, která sem jde podle mě ze zahraničí, takže se prostě hádáme jako normálně. Občas se tak jako chytneš. A jak vypadá ten konec?
1: My tím, že jsme doma dva rohatý, Kuba je beran a já jsem bejk, tak my jsme se museli opravdu jako naučit, kdy jeden nebo oba nejlépe jako ustoupí, aby se jako neděli špatné věci. Takže my opravdu, my to většinou pak sklouzneme do nějakého humoru, nebo prostě se jeden nebo druhý nebo oba omluví, řeknou jo, hele, sorry, prostě tohle jsem jako podělal. A vlastně je to dost v klidu.
2: Spíš co se teďka bude dít, že jo? Budeš uprostřed nějaký důležitý hádky, ale řekneš tomu druhému, hele, já teď musím skončit, já mám o česti další hádku, tak se k tomu potom vrátíme.
0: Že to je akorát na pokračování. No, tak ono na těch hádkách pak je samozřejmě nejlepší to směřování, že ten. Nicméně, pojďme se vrátit k tomu, jak jsme to začali. Takže hádky naplánovaný v kalendáři, jo. Já bych se pobavil spíš o tom, jestli vzpomenete, schválně, vzpomeneš si, musím se kdy naposledy ses nafouknul a nebavil ses se svojí polovičkou a kvůli čemu to bylo? Co? Jak dlouho a kvůli čemu jste trucovali? Chceme ty největší šílenosti, tak se nestejte, budeme rádi, když nám to nahrajete jako hlasovku přes WhatsApp 777-937-777 a budeme samozřejmě moc rádi i za klasický SMSky. Tak teď slíbená Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu v 8 hodin 10 minut. Hezké ráno.

0: čtvrt na 9 minut tak tomu, takhle vám hraje páteční Hit Radio. Posloucháte Snídaní šampionů, krásné ráno. Začíná být moderní si plánovat hádky do kalendáře. Pondělí 18.00, předmět nevynesení koše. Tak jak to máte vy? Kvůli čemu jste vy nebo váš partner trucoval?
1: Lucka píše, manžel se mnou 2 dny nemluvil, protože jsem omylem dokoukala seriál bez něj. A to teda chápu, jako, to se nedělá. Jako není to na 2 dny nemluvení, ale je to nepříjemnost.
0: Jako 2 dny jsou dost, no. Myslím, že tak za hoďku by to mohlo pominout, ale dobře. Taky píše Máca, ahoj, vzpomínám si, jak jsem s přítelem nemluvila asi 2 dny a po 2 dnech, kdy on překonal svou hrdost a zeptal se mě, proč s ním nemluvím, jsem odpověděla, jsem na tebe naštvaná. Zeptal se proč a já odpověděla, to už úplně nevím, ale prostě jsem hrozně naštvaná. A to je fakt, to se mi teda, já se musím přiznat takhle veřejně, mi se občas stane, že já to tady pak zapomenu.
1: Hele, ale no, říkám, tohle se mi stávalo taky, ale já nechápu to, když to někdo v sobě naopak dusí, protože třeba 4 roky zpátky, když jsem přítele doprovázela tehdy na vlak, tak mi říkal, dobrý, a já, co, a on. No už nejsem naštvaný. A já říkám, a ty jsi byl teď celou dobu naštvaný. A on, no 3 dny teďka. A já říkám, cože?
0: A to bylo teda po tom prvním rande, jo?
1: Ne. Markéta píše, ahoj, jsem vdaná 25 let. Pitomá hádka byla u nás kvůli zapomenutým pantoflím mého manžela na balkoně. Jednalo se o boty do sauny, stály asi 800 korun a já jsem je půjčila návštěvě na balkon a pak je tam nechala 2 dny. Ono na ně svítilo slunce a to byl ten problém. Komické je, že mu je v té sauně nakonec stejně ukradli. No, tak to má.
0: Dokonalý. Se mu to vrátilo i s úrokama, ne? Nebo spíš nevrátilo. Tak máme tady taky pár hlasovek a pouštím tu od našeho ahoj, tady Tomáš.
2: Ahoj, tady Tomáš. To, když jsem byl ještě s ex-manželkou, kdo jsme byli dohromady nějakých cca 20 let, když jsem se šťastně rozvedl, jak se říká, tak my jsme měli Itálii už od začátku. Nejdřív to bylo tak, že jsme se hádali z začátku tak každý měsíc, jo, jednou za měsíc. A pak se to pomalinku zkracovalo. Na 14 dnů jsme se hádali každý 14 dnů, pak každý týden, pak každý 2-3 dny, jo, lítalo nádobí, příbory, no, jako masakr, věci z okna. Jako fakt to hustá Itálie, jo? Takový neměli ani Italové. To, co se dělo tady u nás doma, jo? Hele, zatím, čau.
0: Hele, dík. To je dokonalý. Tak děkujeme za všechny vaše zprávy a hlasovky. Tak kdo to zavede? Kdo zavede do kalendáře nějaký pevný termín, kdy se budeme moc pohádat?
1: A kdo to uděláte, tak dejte pak vidět, jaký to bylo, jestli jste to dodrželi, jestli to vyšlo.
0: Jestli to funguje a jak bylo řečeno, tak stejný čas na hádku má mít muž i žena, jo? Tak schválně, jestli i tohle dopadlo. Mm-hmm. Jo? George Ezra, Green Green Grass, zelená je tráva, no pro náš tým už moc ne. Hit Radio 8.19, krásné ráno.

0: hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samosběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
5: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
6: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
8: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
0: Hit Radio. Hit Radio.

0: dopravní servis a Kuba Bělák. Na dálnici D1 na 135. kilometru ve směru na Prahu probíhají na krajnici práce údržby, dejte pozor. A opatrně v okolí škol, děti už za chvilku půjdou domů s vysvědčením a mohou být rozdováděné.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: podle tohohle songu, anebo Kesha pomenovala tenhle song podle TikToku?
1: Tohle je můj nejoblíbenější song na světě.
0: To nebyla otázka. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionu, 8.32 a je tu ranní update.
2: Ranní update.
3: Evropu svírá extrémní vlna veder, která si už ve Španělsku vyžádala přes 200 obětí. Francie hlásí nejteplejší den i noc v historii měření a pařížské nemocnice jsou na hraně kapacit. Češi po covidu změnili cestovatelské návyky. Místo prodloužených víkendů ve velkých evropských městech stále častěji míří za sluncem k moři. Nejvíc roste zájem o Řecko, Itálii a Španělsko, výrazný boom ale zažívá i Albánie. Téměř polovina Čechů zažívá před odletem na dovolenou stres. Nejčastěji se bojí kontrol, odbavení, časového tlaku nebo toho, že doma zapomenou něco důležitého. Odborníci doporučují tlak snížit časným balením.
0: Tak čeho se bojíte vy nejvíc, než letíte na dovču? Vy, kdo jste u rádia? A čeho se bojíte vy tady?
3: No jak teďka, jak stárnu, jestli to tak můžu říct, tak se čím dál víc bojím toho, že bude špatný počasí, protože s tím člověk prostě nic nemůže udělat.
0: Jasně, co Jasmin?
1: To jsem chtěla říct, dobrý, že jste řekl s tím stárnutím, že podle mě to opravdu přichází s věkem tyhle ty strachy, já jsem zatím v pohodě, ale jinak...
3: Nebudeš.
1: Asi ničeho, jako počasí neovlivníš, no, ale jinak všechno ovlivnit nějakým způsobem můžeš, anebo to prostě vydržíš.
0: Tak schválně, jestli se poznáte v tomhle. Já jsem teda nervózní, jestli se mi do té kovové klece vejde příruční zavazadlo, jo? Konkrétně po jedné zkušenosti jsem teda spíš víc nervózní, jestli ho pak vytáhnu ven.
1: A to taky doplatíš případně, nebo to hodně zmáčkneš?
0: To ne, já jsem Čech a nic doplácet nebudu, to tam prostě našlapu. Takhle i bez check-inu vám tady na Hit Radio držíme místo. Vítejte na palubě. Tohle je srdcovka, kterou jsme vybrali my tři. Tým, držím ti město. A připomínáme, že srdcovky si můžete dát s Jirkou Pelnářem mezi 12. a 13. tady na Hit Radio. Tak hezké ráno.

0: páteční Hit Radio 8.39. Dobré ráno. Pardon.
1: Dneska poznáte učitelky opravdu na první pohled. Budou odcházet domů schovaný za kytičkama. Jo, dneska je poslední školní den, nastává ta každoroční tradice, kdy učitelky opravdu dostanou ranec květin, ale pozor, ono se říká mezi učiteli taková jako hezká věc, že kytka je krásná, ale po 10 měsících s těma dětma by prej ocenili spíš dobře vychlazený prosečko. Ale poslat dítě s prosekem do školy, to nevím.
0: Jako v dnešní hyperkorektní době si to nedovedu představit. Jako takhle, za mých mladých let si myslím, že by to prošlo a nikomu by to nebylo divný, jo? Ale dneska hnedka tady ty sociálky a tak dále. No nic moc, no. Takže paní čelky, co dneska ponesou obrovskou květinu, jsou ty nej, no a co ty, co půjdou s malým kaktusem?
1: Ale i to se dělo, ježíš, taky jsem měla učitelku, která dostala kaktus, to byla chemikářka na základce.
0: Pak, taká byla.
1: No, hrozná.
0: No, jasně, tak víme, no. Nicméně, já si vzpomínám, my jsme měli na základce ve třídě holku spolužečku a ona každý rok nosila třídní nějaký drahý kosmetický tašky.
1: Taky jsme měli
0: ale
1: podobný.
0: Počkej, ale tak samozřejmě úplně nebyla oblíbená v tom kolektivu, no, že? Pani Čoko, tady to máte, tohle. Tak by mě zajímalo, jak to tady v dnešní době, jestli tam je, jestli jsou ty kytičky, nebo jestli jsou třeba nějaký lahvinky, cokoliv. Nicméně napadá mě 8 hodin 40 minut. Možná vy teďka, kdo jste vezli dítě do školy a nemusíte být v práci, tak čekáte na vaši ratolest, až dorazí s vysvědčením. No tak, že pozdravujeme, vysvědčení si užijte, zajděte třeba na zmrzku, dneska se to perfektně hodí. No a my vám k tomu za chvíli pošleme další parádní hity. Co vás zabaví, Kate Ryan nebo třeba Panic at the Disco na Hit Radio. Dobré ráno.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
6: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče. Hustákovy.

0: www.hatp.cz. Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj v hatp.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
3: Kapely Činasky. Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
2: Vysočina Fest.
3: Největší multižánrový festival našeho kraje.
2: A vy budete u toho.
3: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
4: Taky nechcete končit léto větou?
5: To zase nějak uteklo, viď?
4: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
6: Mami, ten Superland byl boží.
7: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
8: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
9: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
10: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
11: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
10: Romantika,
11: sportáky,
10: zábava pro děti a mnohem víc.
11: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
12: Firma na zážitky.
10: CZ.
13: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
17: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
16: A dárek je váš, tak ušetřete s
18: tisknu levně CZ.
19: Náplně hned.
9: Hit Radio.

0: Tohle je Kate Ryan a tohle je páteční rádio v 8.50. My jsme po vás celý týden chtěli ty nejvtipnější a nejbláznivější historky z vody. No a jednu takovou nám poslala i Miloslava.
1: Cituju její příběh, jo. Dneska nejlepší, ale před 8 lety to byl nejhorší zážitek. S manželem a 4 malými dětmi jsme si na Lipně půjčili šlapadla, že vyrazíme k ostrovu Králíků, takzvaně. Krásný počasí, děti natěšený, my jsme si zaplatili jedno šlapadlo. Mladí kluci to obsluhovali, tak šlapeme, jsme sotva v půlce, manžel už byl drobet naštvaný, že to moc nejede. A tak nějak zjišťujeme, že nabíráme vodu, jo. A nabírali. Než jsme se dovolali jiné rodině o pomoc, už jsme stáli všichni pokotníky ve vodě. Děti uřvaný, já hysterická. Mladěši ze břehu se nemohli dovolat hlídce na čtunu, protože zrovna krmili králíka na ostrově. Naštěstí rodina se dvěmi dětmi vzala ty naše plus naše věci, batohy, mobily a podobně. Já a manžel jsme se už nevešli a doufali, že hlídka snad dokrmí králíky a přijede nás teda zachránit. Trvalo to asi půl hodiny, než pro nás přijeli. Paní na břehu se svými dvoumi dětmi a mými 4 dětmi to tam strachy brečela. Byla na tom psychicky hůře jak já. No a víte, proč se to potápilo? Kluci tomu zapomněli dát špunty.
0: No a my jsme tady slibovali, že vybereme ten nejlepší příběh a jeho autor získá poukaz na produkty Helle Hansen v hodnotě 7000 korun a s námi ve vysílání už je Miloslava. Mílo, hezké ráno.
2: Hezké ráno, tady Mílo.
0: Hezké ráno, Mílo, tak my bychom ti chtěli říct a hlavně ti pogratulovat, že ten tvůj příběh se nám líbil úplně nejvíc.
2: Skvělý, děkuju.
0: A že vyhráváš poukaz na produkty Helle Hansen v hodnotě 7000 korun od 4Camping. A tak by nás zajímalo, Mílo, zasměj se tomu teďka, jaký to byl pocit tehdy, když jste zažili vlastně Titanic na Lipně?
2: No, tehdy jsem se opravdu hodně bála, hodně jsme byli vyklepaní z toho. Večer to na nás dolehlo s manželem, protože jsme byli opravdu strachy bez sebe, že jsme se opravdu mohli utopit. Ty velký ryby, co tam plavaly, byly jako opravdu děsivý. Ale teď už je to pro zasmání, že?
0: No tak na tom Lipně plavou jako obrovský ryby, tak jste se na nich mohli když tak svíst, no, při nejhorším.
2: Ne, já jsem se bála, mě vypadaly jak žraloci.
1: Ty jsi tam psala, že jsi měla jak starý děti v tu dobu? Nějak hodně malinký, viď?
2: Malinký, no, nejmladší bylo rok a tu jsem měla v náruči.
1: Tak to musela
2: jsem šlapala v náruči.
1: Jako dokážu si představit ten strach, no, v tu chvíli, když se s tebou potápí šlapadlo a máš tam roční a pak další děti, teda pak, hustý.
2: No. Ano, ano, byly jako rok, 4, 6 a 7.
0: Takhle, no. Mílo, ztráty na životech 0, výhra, poukaz 7000 korun pod 4Camping Helle Hansen produkty. Je to tvoje!
2: Skvělý, děkuju.
1: Moc gratulujeme, užij si výhru.
2: Děkujem.
0: A zvládni víkend, měj se krásně, Mílo, ahoj.
2: Taky.
0: Ahoj. No a my budeme určitě soutěžit i další týden, tak rozhodně laďte Hit Radio, ať vám nic neuteče.
3: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší 4Camping. Vybavte se na všechny cesty na 4Camping.

0: Cold Heart, 8.57 a jsme na konci páteční snídaně. Něco končí, něco začíná a to jsou prázdniny. Začíná taky víkend a začíná taky pořádná výheň.
1: Slyšíme se zase v pondělí, užijte si ten víkend, odpočiňte si, přežijte to hlavně. Hodně pijte, dávejte si na sebe čepice, cokoliv, a hlavně to musíte mít mokrý, ať jste v pohodě.
0: Přesně, vy kdo máte sklep, tak madraci vedle brambor, a vy kdo máte sklep s vínkem, možná ještě lepší varianta.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
0: A jestli se během víkendu nerozpustíme, tak se tady v pondělí v 6.00 potkáme.
1: Tak ahoj!
0: Mějte se hezky, čau!
3: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Třebícku na vjezdu z Víčap na Ratibořice se střetlo osobní auto s traktorem. Na dálnici D1 na kilometru 145 ve směru na Prahu. Tady si zase dávejte pozor na předmět na vozovce. No a za výjezdem ze Ždírce na Doubravou směrem na Chrudim tady blokuje provoz dopravní nehoda dvou osobních aut a zdržíte se. Vaše dopravní info určitě posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
4: Dobré zprávy z Jihlavy.
5: Tento týden otevíráme první část centrálního dopravního terminálu Jihlava. Už tady zastavují vlaky a začnou sem zajíždět trolejbusy. Hned vedle je nové parkoviště P+R, vede sem nová Evropská ulice, přibyly chodníky, cyklopruhy, lavičky nebo víc zeleně. Dominantou je nová nádražní budova. V rámci druhé etapy se má stavět jihlavské autobusové nádraží nebo silnice směřující na Jiráskovu ulici.
6: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
7: Hele, co City Park?
6: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
7: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
6: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
7: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
8: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
2: On air.
13: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio Vysočina.
14: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Končí školní rok, žáci základních a středních škol si dnes převzali svá závěrečná vysvědčení. Pro hodnocení své práce si přišlo více než 1,5 milionu žáků a studentů. Od soboty 27. června jim začnou letní prázdniny. Do lavic se školáci znovu vrátí v úterý 1. září. Vedra výrazně zvedla prodeje zmrzlin a chlazených nápojů. Podle obchodníků je nárůst o desítky procent. Potvrzuje to také mluvčí online supermarketu Košík.cz František Brož.
15: Letí klasika, jako jsou nanuky a kornouty, nicméně jak rostou teploty, tak roste i chuť po lehčích sorbetech, no a samozřejmě velkým hitem jsou ta velká rodinná balení ve vaničkách. Ke zmrzlině putují do košíků a pak do lednic také vychlazené nápoje, především ledové čaje, ochucené nebo minerální vody a taky nealkoholická piva.
14: Podle Brože mají výrazný zájem o dovoz zmrzliny také větší firmy. Paříž má kvůli současným rekordním vedrům naplněné kapacity nemocnic a sáhne k některým preventivním opatřením. Francouzská metropole v pátek zakáže konzumaci a prodej alkoholu.
2: Fotbalový servis.
14: Fotbalisté Ekvádoru na mistrovství světa porazili již jistého vítěze skupiny E Německo 2-1 a slaví z třetího místa postup. Úvodní branka Leroye Saného z druhé minuty a ekvádorská odpověď z kopačky Nelsona Angula o 7 minut později slibovali gólové hody. Nakonec ale rozhodl Gonzalo Plata v 78. minutě. Německo se 6 body vyhrálo skupinu díky lepšímu vzájemnému duelu s pobřežím Slonoviny, ale úvod vyřazovací fáze v Bostonu se utká se třetím týmem ze skupiny A, B, C, D nebo F. Ekvádor nastoupí proti jednomu z vítězů skupin.
3: Tak dneska bude pro změnu slunečno a teplo 32 až 35 stupňů.
2: Hit Rádio Vysočina.
3: My si každopádně užijeme krásný páteční den. S vámi Markéta Zušťáková a teď taky další hity. Tady je třeba Damiano David.

0: 9 hodin 12 minut, tohle byl Pitbull na Hitradiu Vysočina. Tak dneska vysvědčení, můj syn si vzal s reptáním bombony a vyrazil s obalem na vysvědčení do školy. My jsme se dětí zeptali, jaký bude to jejich vysvědčení.
1: Samý jedničky. Asi ze všeho.
2: Na vysvědčení budu mít dvě dvojky.
3: Samý jedničky.
4: Opravdu, i na gymnáziu?
3: Asi jo, ale hrozí mi dvojka z matiky, ale to vytáhnu.
0: Ježíš Maria, hrozí dvojka z matiky, tak doufám, že to vytáhl. Takže dneska se každopádně určitě bude slavit. Budou cukrárny, budou hračkárny, budou rodinné obědy, rodinné večeře, zmrzlina a pak už samozřejmě hurá prázdniny. Tak si to všechno, milé děti, hezky užijte. My vám na Hit Radio Vysočina hrajeme. Tady je kapela Činasky 1970.

0: Na Hit Radio Vysočina, Robin Schulz. Tak dneska je pátek a na silnicích bude husto, rodiče, děti s vysvědčením. Buďte určitě opatrní a i dneska platí, posílejte dopravní hlasovky na náš WhatsApp 725 44 38 37. My i dneska z došlých hlasovek vybereme jednoho, který od nás získá plnou nádrž zdarma. Hit
1: Radio. Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
4: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Bum, po celém Česku. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
5: Do nejbližšího boxu doručíme třeba i powerbanku Fixed s bezdrátovým nabíjením. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
7: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
8: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
7: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
8: Více na vzvozíky.cz.
9: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
11: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
12: Co se tady děje?
13: Co se chystá?
14: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
15: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
14: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
1: Hit Radio.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Krásné páteční dopoledne s Hitradiem Vysočina, tady je pozitivní minutka. A co je dneska víc než to, že skončila škola a začínají prázdniny? Hele, prostě nic jiného to dneska nepřekoná. Takže startuje takový ten lážo-plážo prázdninový režim a my vám k tomu na Hitradiu Vysočina hrajeme. Tady je Meredith Brooks, Srdcovka a další uslyšíte i dneska po 12. hodině u Jirky Palnáře. Tak zůstávejte s námi.

0: Zaspíval Nico Santos na Hitradio Vysočina. Dneska je světový den chlazení a to se vůbec nedivím, ten by totiž měl být i zítra a taky pozítří. My tady ve studiu máme klimatizaci a chodí sem většina kolegů trošku se schladit a já je nevyháním. Hele, že nekecám, jako zařvěte, že jste tady. Jsou tady. Takže doporučuji určitě najít si nějaký kolegy s klimatizací, je to fajn.
1: Dopravní hlídka Hitradia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitradio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz
3: XXL Výprodej v online shop.cz.
4: XXL Výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
3: www.onlineshop.cz.
5: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
6: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
8: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Zdar, spolehlivě na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
19: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hitradio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Let's get down to business.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Za výjezdem ze Ždírce nad Doubravou směrem na Chrudim tady blokuje provoz dopravní nehoda dvou osobních aut. Zdržení je tam nárazové, ale počítejte s ním. No a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Dnes bych se rád věnoval podpoře kraje Vysočina, kterou cílíme na výstavbu nebo opravy sportovní a kulturní infrastruktury. O tuto dotaci letos mohli v rámci Fondu Vysočiny žádat všechny města, obce i spolky. Rozdělili jsme celkem 350 milionů korun, což je v rámci naší dotační politiky jednoznačně nejvyšší částka. Na dotaci dosáhlo 64 projektů a další peníze jsou připraveny na příští rok. Jen namátkou zmíním, že pomůžeme obci Trnava, Velká Losenice, Kojatín, Stránecká Zhoř, Brtnice, Jihlávka nebo Rutíkov, ale i městům Kamenice nad Lipou, Humpolec nebo Telč. Kraj Vysočina podporuje i velké sportovní podniky, které jste mohli jako fanoušci navštívit, například Davis Cup. Kraj Vysočina prostě fandí sportu. Brzy naslyšenou.
1: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. Český tým pro vyhledávání a záchranu osob ze sutin pojede do Venezuely, kterou zasáhla dvě silná zemětřesení. Jihoamerická země nabídku z Česka přijala včera. Výjíždí tam v 68 lidech, soběstační by měli být zhruba 10 dní. Tým je složený z hasičů Moravskoslezského kraje a Prahy. Poslanci se dnes vrátí ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích, jenž má podle tvůrců z řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snažšího propouštění odborníků. Oficiální e-shop pro nákup elektronických dálničních známek přešel na novou adresu. Důvody popisuje z Centra dopravních informačních systémů Radka Nastoupilová.
6: S přechodem na novou adresu dochází také k mírné úpravě vzhledu e-shopu, aby odpovídal jednotné vizuální identitě státních digitálních služeb. Tyto prvky ale nejsou rozhodující pro ověření pravosti webu. Nejspolehlivějším vodítkem je vždy adresa edalnice.gov.cz v prohlížeči.
5: Původní adresa e-dálnice.cz zůstává nadále funkční a uživatele automaticky přesměruje na novou doménu. No a tenistka Karolína Muchová postoupila v Bad Homburgu poprvé v kariéře do semifinále turnaje na trávě. Světová jedenáctka zdolala ve velkém vedru Kláru Tausonovou z Dánska po obratu ve třech setech. O postup do finále wimbledonské generálky se utká s Rumunkou Ruseovou.
0: Tak dneska bude jasno, v průběhu dne se může tvořit malá kupovitá oblačnost, každopádně teploty to nějak výrazně nezmění, 32 až 35 stupňů dneska odpoledne. V noci nám to klesne na 21 až 18 a očekáváme jasno.
3: Hit Rádio Vysočina.
0: Už za chviličku si na Hit Rádio Vysočina poradíme, kam vyrazit o víkendu, tak zůstávejte s námi a tady jsou Imagine Dragons.

0: tak všechno mám.
1: Vysočina Fest. Na Vysočina Fest. Z Itálie Vysočina.
2: Celý tento týden rozdáváme lístky na Vysočina Fest, a to v odpoledním vysílání na Hit Radio Vysočina, takže nás leďte i po 15. hodině a lupeny si vyhrajte. Vysočina Fest odstartuje už ve čtvrtek 2. července, tedy příští týden. Těšit se můžete na Činasky, Luci, Divokýho Byla, MIG21, ale i Čechomor, nebo bude Ben Kristoval, taky Sofian Meš a spousta dalších. Takže se tam uvidíme.
1: Na Vysočina Fest z Hit Radio Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: co se děje na Vysočině.
1: Dneska je pátek a na dnešek vás zveme do kafe Savorský v Jihlavě na celodenní meet and greet s Eliškou. Vítězka soutěže Peče celá země Eliška Hlaváčová pro kafe Savorský vytvořila jedinečnou desertní sérii, kterou vám dneska osobně představí. A pozor, my odtud budeme i živě vysílat přímo z místa od 11 hodin, to znamená za nějakou půl hodinku, takže si to rozhodně v našem vysílání nenechte ujít. No a na nedělní odpoledne vás zvu do jihlavského Cinestaru na dětskou neděli s filmem Mimoni a Monstra. Začátek programu je už ve 14 hodin, kde budou soutěže, dílničky, malování na obličej, tombola a tak dále. My vám na Hitrádiu Vysočina rozdáváme lístky, takže vytočte a teďka pozor, nové telefonní číslo 725 44 38 37. Mám pro vás dva lupeny.
0: Vysočina, tady jsme doma. Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina.
2: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
3: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
4: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
7: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
7: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
8: www.hrady.cz.
9: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
10: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
11: V zahradnictví z Pomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví z Pomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl, vaše online zahradnictví.
12: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
13: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
14: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
13: A dárek je váš, tak ušetřete s
15: tisknu levně CZ.
16: Náplně hned.
17: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
18: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
0: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

David Guetta, Alphaville a Ava Max na Hitrádiu Vysočina. I dneska k večeru si sedneme po 18. hodině někam do chládku, dáme si něco studeného k pití a my vám z Hitrádia Vysočina budeme hrát Hitrádio Klasik, krásné písničky z 80. 90. milénia. Tak nás laďte. A tady jedna taková od Sheryl Crow.

0: I dneska pro vás mám jeden tip od Vysočina Turism, kam o víkendu vyrazit. Ještě než se v sobotu udělá horko, tak zavítejte do Žďáru nad Sázavou na náměstí na Farmářský trh. Dáte si tam to svoje první ranní kafe, k tomu třeba výborný domácí koláč, poslechnete živou hudbu a ještě nakoupíte skvělé farmářské produkty od lokálních prodejců. A to všechno od 8 do rána, od 8 od rána do 11:30. No a pak už se samozřejmě třeba někam vykoupat, protože to vedro s náma dělá divy, já jsem zářný příklad. No a více tipů na výlet a třeba i na koupání najdete na www.vysočina.eu.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
4: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
5: Kapely Činasky. My máme rádi víru. Miraj. Lucie. Divokej byl, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
4: Vysočina Fest.
5: Největší multižánrový festival našeho kraje.
4: A vy budete u toho.
5: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
6: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
7: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
6: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
7: Když repráky, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
9: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
10: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
11: Všude zdejší, všude je fajn.
12: Hit Radio Vysočina.
13: Zlepši si náladu.
12: Zlepši si náladu.

0: Natasha Benningfield na Hitradiu Vysočina. Blíží se 11. hodina, jdeme na dopravu. Tady je nejlepší dopravní servis na Vysočině. Ve Žďáru nad Sázavou Santýnyho ulici bourala dvě osobní auta, projedete tady s omezením a na výjezdu z Jihlavy na kruhovém objezdu směrem na Znojmo. Tady došlo ke srážce nákladního auta s motorkou. Zasahují tam záchranné složky. Na obchvatu Jihlavy směrem od sjezdu z D1 se vytvořila asi kilometrová kolona, tak s tím počítejte. A vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
3: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
4: Letní slevy právě odstartovaly!
5: Zažij léto naplno!
4: Když zábava,
5: tak Mironet!
4: Klikni dvakrát!
6: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma!
7: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
6: A dárek je váš, tak ušetřete s...
8: Tisku levně CZ!
0: Náplně hned!
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
12: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a vládou Andreje Babiše kvůli české účasti na červencovém summitu Severoatlantické aliance v Ankaře nekončí. Hrad a Černínský palác se teď přou o to, kdo českou delegaci povede. Podle ministra Macinky to prezident rozhodně nebude. Více než polovina dlouhodobě měřících stanic v Česku včera překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nejvyšší teploty se na řadě míst pohybovaly kolem hranice subtropického dne, tedy 35 stupňů. Nejvíc naměřili znovu v Doksanech na Litoměřicku, kde bylo 37,5 stupně Celsia. Extrémní teploty trápí také zvířata v zoologických zahradách. Zvláštní péči vyžadují zejména druhy pocházející ze severských oblastí. Jak je pomáhají ochlazovat například v olomoucké zoo, nám prozradí tamní mluvčí Iveta Gronská.
13: Ochlazování probíhá několika způsoby. Jednak mají napuštěné nejrůznější bazénky, jednak třeba sobě mají možnost se vysprchovat a to doslova. Jiná zvířata třeba chladíme tak u medvědů baribalů, tak je chladíme takovými zamraženými koulemi, které připravujeme. Takže nasypeme do kýble množství ovoce, které jim velmi chutná.
12: V ostravské zoo zase hojně využívají mlžné sprchy, které si užívají jak zvířata, tak také návštěvníci. No a fotbalisté Turecka se rozloučili s mistrovstvím světa výhrou 3-2 nad vítězem skupiny D USA. Spojené státy po dvou výhrách zakončily skupinu porážkou, která však už nic nezměnila na jejich prvním místě ve skupině. Ve vyřazovací fázi budou hrát v San Francisku s Bosnou a Hercegovinou.
0: Dneska nás čeká další horký den, převažující jasno a teploty odpoledne až 35 stupňů. Nejnižší noční teploty 21 až 18 a očekáváme jasno. No a teď v tuhle chvíli už se přepojujeme do našeho živého studia v Jihlavě za kolegou Markem Grande.
10: Hit Radio Vysočina.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu. Hit Radio.
14: Krásné páteční dopoledne z Jihlavy. Dnes nevysíláme ze studia v tuhle chvíli, ale z Café and Hotel Savorsky, kde se právě rozjíždí taková sladká událost, řekl bych začátku léta, oslavy možná vysvědčení. Vítězka televizní soutěže Pece čela celá země Eliška Hlaváčová tady představí a představuje úplně novou kolekci 8 autorských dezertů, vytvořených přímo pro tuto kavárnu. My budeme u toho až do samého poledne a postupně si budeme povídat nejen s Eliškou, ale také třeba s moderátorem. autorem celé dnešní akce, jejím kolegou, který nám toho určitě řekne víc, co nás dneska čeká, co nás nemine. Pokud máte v tuhle chvíli pocit, že vám něco utíká, tak vůbec ne. My jsme tady přímo na startu, začíná se to tady připravovat, takže ta akce je odpoledního charakteru a samozřejmě můžete vyrazit, 15 hodin se to tady bude dít, ale to si všechno v průběhu dnešního dne ještě prozradíme a upřesníme. Tak hezké dopoledne a posíláme další hity.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my zdravíme na celou Vysočinu. Je pátek, končí školní rok, v Jihlavě dnes začíná opravdu sladké léto, bych řekl. Jsme živě v kafé Savorsky, kde se vůbec poprvé představují nové autorské dezerty, vítězky pořadu Peče celá země Elišky Hlaváčové. Eliška je se mnou už teď u mikrofonu, tak vítejte na Hit Radio Vysočina.
1: Já vás všechny moc zdravím a moc vám děkuju.
0: Prosím tě, pečeme, budou se představovat dezerty, my se taky tak trochu pečeme.
1: My se pečeme.
0: Radši pečení u plotny nebo u trouby, anebo pečení takhle jako venku?
1: Jasně, že u trouby.
0: U trouby. Hele, prosím tě, k tématu věci, k té dnešní akci, co nás vlastně čeká a co nás nemine ve zkratce?
1: Čeká nás krásné odpoledne. Začínáme ve 13 hodin už slavnostně, kde vlastně zahájí vše moderátor Marta Šlenc, což je vlastně kolega z třetí řady. Současně bude živá hudba, máme tady skvělou zpěvačku, kytaristku a od 15 hodin bude to slavnostní zahájení. Hezky ochutnáme, budou hosté na pódiu a můžete se těšit na překvapení.
0: Jo, to máme rádi. A co by to bylo za překvapení, kdybychom ho prozradili, to samozřejmě neprozradíme. Eliško, prosím vás, jak vlastně vzniklo to propojení Eliška versus Savorsky?
1: Tak to sahá až někdy do mých 9 let, do mého dětského věku, kdy vlastně Český Červený kříž mě spojil tady s Káťou, což je manželka jednoho ze spolumajitelů hotelu a vlastně díky tomu je to dlouholeté přátelství, neskutečně pevné a ten tým vlastně a její manžel Marťas jako spolumajitel jsou úžasní pracovití lidé a je mi hroznou ctí a radostí pracovat se stejně zapálenými lidmi do věci, jako jsem já.
0: A to doslova, protože Martin měl být taky součástí našeho vysílání
1: a
0: omluvil se, je upečení teda, nebo prostě všechno to tam připravuje. Ostatně vy taky, prostě jste byla zavřená ještě do této chvíle v kuchyni.
1: Přesně
0: a tak. Možná se tam ještě vrátíte. Chci se zeptat, co bylo vlastně zadáním právě pro ty dezerty, které dneska budou představené?
1: Já jsem měla úplně volnou ruku tady v tom a to je vlastně i v rámci asi té důvěry, toho kamarádství a toho nějakého nastavení té osobní roviny nás všech. Takže jsem přichystala to, co mě srdci blízké a tak, jakým směrem jsem to chtěla vést. A na bázi toho jsme se shodli a shodli jsme se hnedka jako na poprvé.
0: Kolik jich je? 8, pokud se nepletu?
1: 10
0: dokonce?
1: 10.
0: Tak já jsem někde čet 8, tak ono se to asi o 2 rozšířilo. Jaký možná jsou, bychom mohli prozradit v následujícím vstupu, tak zůstávejte s námi, Eliška taky s námi a my přejeme hezké dopoledne na celou Vysočinu a posíláme další hity.

0: Radio Vysočina. Pokud slyšíte něco, co nebylo třeba pro vaše uši, tak je to kouzlo živého vysílání. My totiž dneska živě z našeho mobilního studia vysíláme. Přemístili jsme ho před Café and Hotel Savorsky a užíváme si tady parádní atmosféru startu léta, taky vysvědčení a startu prázdnin. A máme tady stále v našem studiu Elišku Hlaváčovou, vítězku peče celá země a bavíme se o tom nejdůležitějším, proč tady vlastně jsme, a to je představení nové dezertní kolekce, kterou Eliška připravila přímo právě pro Café and Hotel Savorsky. A to nejdůležitější, na co se chci zeptat, jestli by šlo nějakým headlinem říct, jak vlastně ty dezerty jako vypadají, co nás čeká jako to překvapení.
1: Snažili jsme se jít tou cestou a strašně se toho cením. Cením se cukráře, který mám vlastně po pravé ruce, že jdeme a chceme ruční práci, tak aby na tom dezertu bylo vidět, že opravdu každý ten jednotlivý bod toho dezertu je propracovaný ručně, protože se ustupuje už od takových těch francouzských moderních dezertů v podobě ovoce a podobně. A chtěla jsem vlastně něco, co bude nové, čím se odlišíme. Takže ta koncepce je taková, že tady máme zmenšeninu dortíků, kdy vy si vlastně odnášíte, tak jak se udělá velký dort, tak tady máte malý, menší, možná pro někoho větší dort, kdy ta práce možná je ještě o to víc náročnější, když se to dělá do takovéhle malinké podoby a piplá se s tím.
0: Mm-hmm. Všechno to budou malý dortíky, můžeme, ne, všechno,
1: všechno
0: ne.
1: Všechno úplně ne.
0: Je tam něco
1: stěžení,
0: výjimečného?
1: Máme tam možná to bude lákat trošku dětské oko, máme tam ekléry, na kterých je ozdobou tuls, což je sušenka, je to křehká sušenka a je ve tvaru motýlu, takže to láká, poutá to oko, tak jak jsme chtěli, měla by být vynikající, jsou nakyslé, letní, svěží chutě, typická sezónní kombinace jahoda rebarbora třeba, kterou já úplně zbožňuju, miluju rebarboru, takže jsem to samozřejmě zakomponovala třeba do jednoho z těch dezertů, které tu jsou.
0: My se tady pečeme na sluníčku a já už jenom s Elišku stačí mi to poslouchat a je to takové příjemné osvěžení, byť se bavíme vlastně o pečení a o dezertech. Chci se zeptat, Eliško, jaké budou prázdniny vůbec u vás?
1: Prázdniny u nás jsou vždycky ve víru práce, protože vlastně u nás partnerovi naší rodině začíná největší sezóna, kde se seká, sklízí se, protože potřebujeme nahromadit co nejvíce krmení pro zvířata z našich vlastních zdrojů, takže určitě budeme se pařit v horku zase v jiných podmínkách někde jinde a co určitě teďka pro mě stěžejní bod je kuchařka.
0: Hezky, můžeme prozradit víc?
1: Můžeme prozradit víc, je to v neobyčejně obyčejném hávu, tak jako můj Instagramový profil a doufám, že největší podstou pro mě by bylo to, že zákazník, pokud si knihu koupí a vybere, tak budou ohmatané stránky, budou tam poznámky, bude prostě na ní vidět, že z ní ty lidé pečou. A to by pro mě byla největší podsta.
0: Hezký. Dneska ve 13 hodin, pokud se nepletu, tedy start tady oficiální akce. Elišku, tady můžete sem tam potkat a od 15 hodin nám tady právě v Jihlavě u hotelu Savorsky a kafe Savorsky představí těch 10 luxusních, krásných, nových dezertů, které přímo vymyslela. A poslední otázka, na kterou se chci zeptat, jaké chutě vlastně patří létu 2026?
1: Svěží, jemné, lokální a naše české.
0: Je, to je krásný. Tolik Eliška Hlaváčová z peče celá země. Moc děkujeme, že jste byla součástí našeho vysílání a hlavně, ať to celý dneska proběhne, protože jak už bylo mnohokrát řečeno, pečeme se taky.
1: Moc děkuju.
0: Děkujeme. No a tím nekončíme, za chvilku vyspovídáme Eliščinýho kolegu a moderátora dnešního celého odpoledne. Ten nám určitě řekne pár i zajímavostí, co nás čeká a co nás nemine. Tak zůstávejte s námi, užívejte snad příjemného skoro obědového času a my posíláme další hity.
2: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hitrádiem Vysočina.
3: Těšíš se na víkend? Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
4: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
6: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
7: Hustákovycesty.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás české kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert, dle srovnání k 16.6.
8: Taky nechcete končit léto větou?
9: To zase nějak uteklo, viď?
8: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
10: Mami, ten Superland byl boží.
11: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
12: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
13: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
14: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
15: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
16: Romantika.
15: Sportáky.
16: Zábava pro děti a mnohem víc.
15: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
16: CZ.
2: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
18: Firma Havelka uhodná sklady, dobrý den.
19: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
18: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
19: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
18: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
19: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
2: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radio. Fotbal na Hit Radio Vysočina.
20: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
2: Matracezahubičku.cz. Hit Radio.
21: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina a my přejeme krásný obědový čas na celou Vysočinu. Dneska teď aktuálně ne z studia, ale z našeho mobilního studia živě vysíláme od Café and Hotel Savorsky v Jihlavě, protože právě tady Eliška z Peče celá země, tedy vítězka Peče celá země, představí novou desertní sérii. Pokud byste ji chtěli vidět přímo jako v akci a celý ten kompletní dnešní odpolední program, tak rozhodně doporučujeme si napsat 15. hodinu a dorazit právě do hotelu a kafe Savorsky, protože to bude ten nejdůležitější bod celého dnešního dne. Ale co bych o tom povídal já, když tady vlastně mám toho nejkompetentnějšího, a to je moderátor dnešní akce Martin Šlenc, ostatně kolega taky z Peče celá země a kamarád Elišky. Martine, vítej.
1: Dobré odpoledne, nebo dopoledne. Jo. Zdravím posluchače Hit Rádia, zdravím i tebe.
0: Ano, děkuju moc. Tak co nás dneska čeká a co nás nemine z pohledu moderátora?
1: Dneska nás čeká, myslím, moc krásný program. Je to docela ještě dobrý počasí. A máme vlastně od 15 hodin ochutnávku desertu. Tady v Café Savorsky. Máme to rozdělené na takový jako 3-4 kategorie. Budeme provázet vlastně Elišky život a vlastně její zábavu a věci, které jí baví, a je to propojený s těma dezertama a každá ta část bude o nějaký o dětech, o Peče celá země, takže máme to také krásně rozkategorizovaný.
0: Těch dezertů, který Eliška připravila, a to už nám tady prozradila v minulém vstupu, je 10. To je 10 dezertů, to znamená, bude to 10 kategorií?
1: Budou to 4 kategorie po třeba 3 kusech. Kusech, 3 kusech. Já bych určitě přišel sem a přišel se na to podívat.
0: Jo.
1: Protože my máme připravený i pro lidi, kteří přijdou, drobný překvapení.
0: A to mě zajímá. Eliška taky řekla překvapení. Já samozřejmě vím, že co by to bylo za překvapení, kdybychom ho prozradili, ale můžeme alespoň tak jako ochutnat?
1: Můžete ochutnat.
0: A to je všechno. A to je všechno, my z toho překvapení už nic víc ochutnávat nebudeme a nic víc neprozradíme. To byla 15. hodina a dál ten program, dovedeme si tak nějak v tuhle chvíli představit, jak dlouho bude trvat?
1: To představení těch desertů by mělo být cca hodinu, to znamená ten hlavní program tady na tom improvizovaném pódiu, který je za náma, bude na hodinku, ale bude tady od 13 hodin už živá muzika, jsou tady už připravené krásné stolečky, takže už tady můžeme pohybovat, ochutnávat, mají tady vynikající nápoje, takže ten program je vlastně odjední, hudební, zábavný a uvidíme, jak to dopadne.
0: Všechno je to ve hvězdách, respektive teď bych řekl ve sluníčku, protože i nadále se tady tak trochu pečeme. Ostatně Elišky jsme se ptali, jaký bude mít léto, jaký jsou chutě na léto 2026 a i na to samé se už za malý okamžik zeptáme právě Martina, protože taky nás to zajímá. Jak to vidí vlastně, jak to vidí muž? No tak zůstávejte s námi, přejeme hezké odpoledne a posíláme další hity.

0: Hity náladu.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Vzal se dva lízenky, dvě hry.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, my vás opět zdravíme živě z našeho mobilního studia od Café and Hotel Savorsky v Jihlavě, kde už postupně se celá ta ulice právě před hotelem uzavřela, je neprůjezdná, vzrostly tady krásný cateringový stolečky a všechno se chystá na ten odpolední program, protože od 13. a hlavně od 15. hodiny tady Eliška, vítězka z Peče celá země, představí novou kolekci desertů a já jsem tady u mikrofonu právě povídám s jejím kamarádem a moderátorem dnešní akce a taky vlastně kolegou z pořadu Martinem Šlencem o tom, jestli teď v tuhle chvíli máme možnost spatřit už ty dezerty a Martin potvrzuje, že ano.
1: Ano, už je plná lednice. Hezky. A už tady zrovna vedle nás ochutnávají špičku.
0: Hezky.
1: Takže už to tady jede od rána.
0: Takže pokud si chcete dát třeba narychlo něco dobrého po obědě, tak rozhodně bych doporučil se právě v Jihlavě zastavit a ochutnáte něco, co jste možná nikdy jako neochutnali a bude to takovej výbuch chutí, protože já už tady tak jako neslušně nahlížím paní na talíř a vypadá to úplně jako famozně. Martine, chci se zeptat, ptal jsem se i Elišky, jaké chutě patří podle vás létu 2026?
1: Já si myslím, že pořád to je taková ta klasika. Lidi milují prostě kombinaci mango marakuja, malina pistácie a je to o tom, že ty chutě jsou z části sladký a z části kyselý. Máme teď velký vedra a podle mě to kyselý osvěžující se k těm vedrům krásně hodí.
0: Mně se líbí, jak o tom všichni dokážou takhle o těch chutích krásně básnit, kde vlastně cukráři a takhle ten váš obor berou inspiraci.
1: Já třeba beru inspiraci ze sociálních sítích a potom z toho, co mi chutná a kombinuji si to v hlavě, jak by ta chuť šla k té druhé. A vlastně už si to třeba já osobně dokážu představit, jak ty kombinace už ve finále můžou chutnat.
0: Aha. Hele, a když už teda asi si měl možnost ochutnat i ty skvosty, které tady právě už Eliška připravila na dnešní den a pak dále půjdou do prodeje, obšlehnul bys něco?
1: Já právě jsem ještě neochutnal, protože já chci být autentický na pódiu, aby to ochutnání a to komentování toho desertu bylo autentický v té dané chvíli. Aha. Takže já se tady držím, protože vím, že a já jsem i podle Elišky pekl tu špičku, kterou tady má, ta je dokonalá, takže to vím, ale ty ostatní zledově nádherný a čekám až na tu stage, abych to autenticky ohodnotil.
0: Já se ptám z toho důvodu, protože hudebníci mezi sebou kolikrát i jako zápasí, aby si nepřevzali písničky a melodie. Jak je to takhle mezi vámi? Jako bojujete? Jakože můžete si převzít nějaký jako recept nebo alespoň část toho receptu?
1: Já myslím, že jo, protože všechny recepty už jsou v podstatě vymyšlené. Všechny technologie jsou vymyšlené a teď je to o tom kombinovat a inspirovat se vlastně jako navzájem. Aha. A veškerý dorty, které vidíte i v nabídce, spousta z nich je, nemyslím tady, ale v nabídce cukráren, je inspirovaná Francií a těma lepšíma cizíma cukrářema, takový ty citrony a různý ty ovocní dezerty. To všechno je inspirace vlastně ze světa.
0: Martin, moderátor dnešního odpoledne, ještě to tady samozřejmě je na startu, všechno se připravuje, propukne to, bude tady i hudba, i vystoupení krásné, moc se na to těšíme. Jaké bude vlastně léto u Martina?
1: No vzhledem to, jestli bude takovýhle počasí, tak budu doma v klimatizaci, popravdě.
0: Dobře.
1: Ale možná, protože jsem poprvé v Jihlavě, poprvé v hotelu Savorsky, takže bych se sem rád ještě vrátil, protože tady moc hezký a určitě část léta bude i tady, se podívám sem znova zpátky.
0: A zakončil bych to tím, co jsi mi tady prozradil mimo éter, a to je, že jedna věc dneska dovolená.
1: Dneska jsou dovolený koláče.
0: Ano, a to se vším všudy, každý si to přebere. Uh-huh. Martin, děkujeme, že jsi byl součástí našeho vysílání a moc se těšíme.
1: Já moc děkuju a my jdeme na desert.
0: A jdeme na desert, ano, a těšíme se na maču, to jsme tady taky probírali. Ano. A my pokračujeme dál, za chvilku se budeme loučit, tak vás zdravíme na celou Vysočinu a posíláme další hity.
2: Dopravní hlídka Hit Rádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty, tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hit Radio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
5: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
6: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
5: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz.
7: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
8: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
7: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
8: Více na vzvozíky.cz.
9: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
15: Teď to nejde.
14: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
15: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
14: Víš co? Já si to zařídím sama.
16: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
14: Potřebuji rekonstrukci bytu.
15: Komu zase voláš?
14: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
16: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
17: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
18: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
19: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
20: Hit Radio Vysočina.
21: Zlepši si náladu.
20: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio Vysočina, dneska právě Café & Hotel Savorsky představuje novou kolekci zákusků a dezertů, které připravila Eliška Hlaváčová, vítězka soutěže Peče celá země. Dneska to odpoledne bude velmi příjemné, je tady celodenní meet and greet s Eliškou a pak od 13. hodiny taky vystoupení tady na pódiu a od 15. hodiny prezentace nové, tedy té dezertní kolekce za účasti samotné Elišky a pak jedno jako překvapení. Těch desertů už jsme prozradili, je 10 a jsou nádherné a shodou okolností tady mám i Ivču na mikrofonu a co já bych povídal o sladkém, když tady mám odborníka před sladkého a to je moje žena.
1: Jak jde o jídlo, já se vždycky objevím.
0: No tak viděla si ty dezerty, pojď nám říct, jak vypadají.
1: No jako nádherný, nepopsatelně nádherný. Já jsem paradoxně, dneska jsem si říkala, že je takový teplo, že na sladký asi úplně nemám chuť. A stejně jsem přišla.
0: No, ale dala jsi k obědu a to práskneme plněné knedlíky a ani nevím čím.
1: Jahodový. No, vynikající.
0: No tak takhle, to byla taková mini pozvánka na to, co se tady právě dneska bude dít, takže rozhodně se zastavte před Café & Hotel Savorsky v Jihlavě. Dneska si troufám říct, že to bude moc hezký start těch prázdnin, možná i za odměnu pro nějakého školáka, nějaká příjemná sladká tečka za tím školním rokem k vysvědčení. Dnešní tedy živé vysílání z Café & Savorsky v Jihlavě končí, tady program začíná. My děkujeme všem, co byli hosti našeho vysílání a Ivča už zase maže pryč.
1: A dám si zase něco sladkého. Sladkou tečku.
0: Tak se měj krásně a my vám přejeme hezké poledne už skoro na celou Vysočinu a posíláme další hity. Ahoj!

0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. S menším zdržením aktuálně počítejte za výjezdem z Nového Města na Moravě směrem na Jimramov. V Pohledci probíhají práce na silnici, projíždí se tady kyvadlově. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
3: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
4: Já chci hot dog.
5: Já mám chuť na matcha latte.
6: Taky beru hot dog a klid v autě.
3: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Mami, proč máme všechno od konceptu?
10: To jen se zeptej tatínka.
11: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
12: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne u zpráv, přejelce Daňková. Současná vlna veder tuzemské energetické sítě neohrozí. Nejčastější spouštění klimatizací zvýšilo spotřebu elektřiny oproti normálu v období provozní špičky zhruba o 1 až 2%. Zatížení sítí je ovšem ve srovnání se zimou o více než třetinu nižší. Současné horké počasí dává zabrat nejen lidem, ale také rostlinám. Nejvíce patrné je to u trávníků. Proč tomu tak je, vysvětluje ochránce přírody Vilém Jurek.
14: Když dojde při tak vysokých teplotách k seči a je odebraná poměrně velké množství biomasy, trávníky nám sežloutnou a víceméně svůj život přechází do podzemních orgánů a čekají na dobu, kdy zaprší a kdy se ochladí.
13: Kromě rostlin jsou teď podle Jurka v ohrožení živočichové, nedostatek vody a přehrátá krajina jim stěžují hledání potravy i ukrytů. Poslanci by se dnes měli vrátit ke schvalování návrhu zákona o státních zaměstnancích. Ten má podle tvůrců ze řad koalice mimo jiné usnadnit jejich výměnu. Z opozice zaznívají obavy ze snadnějšího propouštění odborníků a z politizace státní správy. Teď ještě pohled k nám.
1: Na Vysočině dál platí zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku. Nevhodné ke koupání jsou kvůli velkému množství sinic nádrž Sedlice na Pelhřimovsku a Domanínský rybník na Žďársku. Koupání se tam nedoporučuje zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabeným imunitním systémem.
0: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
1: Teploty letí nahoru, dneska na Vysočině naměříme až 35 stupňů ve stínu. Vrchol veder má přijít v neděli, kdy bude až 38 stupňů Celsia.
0: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelná.
15: 12 hodin, 2 minuty, je to tady, pravé poledne, poslední srdcovky školního roku 2026. Wow, toto uteklo. Přeju pohodový den, velmi tropický den samozřejmě, tak si to osvěžíme dalšíma legendárníma hitama. Dáme si 80, dáme si 90, teď jako první srdcovkou i hit z roku 2001 a německý DJ Kate Resit, hit Life is too short. No a zároveň, dneska bych chtěl vědět vaše vysvědčení, jo? Pojďme zavzpomínat v rámci dnešních srdcovek, ale pojďte se pochlubit tím, čím se normálně nechlubíme, jo? Hele, samejma jedničkama, to se umí chlubit každý, ale měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? já nevím, dvojku schování. Propadli jste z nějakého předmětu. Prostě stalo se vám to. Já se přiznám, že třeba na základní škole v 8. třídě jsem na vysvědčení měl ředitelskou dutku a jen tak jsem utekl dvojce schování. A je to venku. Teď jste na řadě vy. 777-937-777 je WhatsApp Hit Rádia. Těším se moc na vaše zprávy i hlasovky.
0: Hit Rádio Vysočina.
15: A teď srdcovka číslo 1. Life is too short. Kate Resit. To se vám bude líbit.

0: K-Tresit, Life is too short a teď určitě poznáváte také i nekonečný příběh. Jasně. Jestli jste si doteď říkali, já tu melodii od někud znám, tak nemáte zač. Never ending story.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a nekonečný příběh, tak to je taky vysvědčení, že jo, který se dneska opět nosí domů. A já jsem se vás ptal, jestli se můžete taky pochlubit s něčím, s tím se normálně jako nechlubíme. Jestli jste měli nějaký průšvih na vysvědčení. A mám tady hlasovku.
2: Ahojky, tady Jarka. Tak já se teda pochlubím taky, já jsem též měla ředitelskou hlídku a dvojku schování, ačkoliv do dneška to nechápu, já byla hroznej sprateček, ale prostě fakt hroznej. A dodnes, když se setkám se svými spolužáky, když máme třeba nějaké sezení v hospůdce po letech, tak si mě každý pamatuje jako tu strašně zlobivou holku.
0: Děkuju za hlasovku, já bych na to byl pyšnej. To se prostě pamatuje hezky. Díky. Co vy, měli jste nějaký průšvih na vysvědčení? Dejte taky vědět na 777-937-777. A já vám tady dám srdcovku s číslem 2. Klidně u toho můžete plakat, ono jak jsme jako celý spocený, tak to nebude vidět. Oscarový hit z 90. let. Legendární film Philadelphia, Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Na Hit Radio.

0: Holky Spice Girls jenom pro vás, Wannabe, další srdcovka na Hit Rádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A musím teda jako říct, že když koukáme do zpráv na WhatsApp 777-937-777, tak se nestačím divit. Děvčata a holky, masakr teda, to je jedna dvojka schování za druhou, dokonce i trojka. Tady třeba Jana píše, ahoj Jirko, tak já měla na střední dvojku schování za neumluvené hodiny a kouření na záchodě. Zdraví Jana. Další zpráva je taky od Jany a ta píše, tak já se teda taky přiznám, v 9. třídě jsem dostala trojku schování za záškoláctví. To byl tenkrát takový průšvih, že jsem sekala latinu celou střední a ani jeden den jsem za školu nešla. Tenkrát mě přišla zmlátit i babička. Přeju pěkný den. Zajímavý. Tak a co vy, chlapi? Vy jste jako úplně jako vzorňáci, jo? U nás na západě Čech se říkávalo vzorňácí. Dejte vědět, 777-937-777. A my si dáme mezi tím další srdcovku a ty trošičku ze stárnem. Půjdeme do roku 1981. Tohle je hit, který už má šediny v roce 2026. Ale stojí za to si ho připomenout. Takže, kdo jste taky udělal nějaký průšvih na vysvědčení, pojďte dát ruku nahoru, normálně se přilažte. Jak tady zpívá Otavan, pojďme dát všichni pruseráři hands up!

0: rádiu Simple Plan ve 12 hodin 21 minut.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Dneska vzpomínáme na vaše průšvihy ze školy, co jste si přinesli domů na vysvědčení a na věci, se kterými jste se prostě nepochlubili ani doma svým dětem. Jako píše Petr, ahoj, tak dneska do rádia řeknu něco, s čím jsem se opravdu nepochlubil ani vlastním dětem. Měl jsem dvojku schování za to, že mě načapali s cigárem na dívčích záchodech. Šel jsem na to fikaně, většinou kontrolovali jenom klučičí záchody. Já jsem šel na dámský nebo na dívčí a tam zrovna vykonávala svou potřebu paní ředitelka. No jo, karma. Tak krásný, díky. Co hlasovky?
2: Krásné dopoledne. Tak ani já jsem nebyla lepší, musím se přiznat. Nevím, jestli to byla 6. nebo 7. třída. Jsem dostala třídní důtku za to, že jsem řekla své spolužákyni, že je zmije jedovatá. No, mně to nepřišlo nic špatného, ale když si to zasloužila, ale bylo to rychlý. To jen tak pro úsměvné dopoledne, nebo vlastně odpoledne. Krásné odpo, hela.
0: Děkuju taky moc za zprávu. Ty zmije jedovatá. V čem to bylo? To bylo v nějakém filmu. Ve kterým? Mrazík! Určitě! Nastjo, ty zmije jedovatá, určitě, to je z Mrazíka, ale hezky, dobrý. Jinak hemží se mi to tady se mýma dvojkama a trojkama schování, tady ještě v rychlosti Eva, pěkný den, taky se přiznám, na průmyslovce jsem měla nejdříve ředitelskou dotku a pak aj dvojku schování za neomluvené hodiny, šla jsem to říct nejdříve taťkovi, ten se jenom usmál a mávnul nad tím rukou a prý to mamce nějak vysvětlí. Mamka je hrozný generál, ta by mě přizabila, tak taťka už dopředu želil průšvihy. Zdraví Eva. To je tak krásný, to je tak krásný. Slibte mi, že jednou to řeknete i vašim dětem. Jo, někdy, až budou dospělí samozřejmě, tak se taky pochlubte. Díky moc za všechny zprávy, které jste mi poslali. Jsem rád, že tady nemáme jenom vzornou třídu, ale že jste si užili taky trošku srandy v těch školských letech. My si dáme za chviličku srdcovku na přání. Která to dneska bude? Tak to nevím. No. Ale protože je pátek, tak bude narozeninová, takže ještě v rychlosti 777 937 777 napište mi rok, ve kterém jste se narodili a já z toho roku zkusím najít nějakou fakt jako topovou věc. Za chviličku srdcovka na Hit Rádiu.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: www.radioplus.cz. Co se tady děje?
1: Co se chystá?
0: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
2: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
3: Orea Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
4: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
5: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července, vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
6: Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
7: Hele, co City Park?
6: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
7: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
6: To je fakt. Parkování bez nervů. Kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
7: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
8: Spojte příjemné s příjemným. V City Parku Jihlava.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: is falling down. Leony s hitem Don't Worry, je 12 hodin 34 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: A pojďme si teď spolu zahrát takovou hru, připravte si mobilní telefony, budete je potřebovat a rovnou si naťukejte číslo 777-937-777. Možná pro jistotu dopředu si ho normálně uložte jako Hit Radio, ať to máte úplně jednoduchý, protože je před námi srdcovka na přání a já se nemůžu rozhodnout. Jdeme do roku 1984. Chtěl jsem, abyste mi napsali, v jakém roce jste se narodili, tak pokud zrovna tohle je tedy váš ročník, ne ročník, ale rok, 1984, tak tady jsem našel dva naprostý hudební klenoty. A nevím, prostě nevím. Ten první hudební klenot je Prince. Tohle je nádhera. Tohle může už za chviličku hrát. A nebo ten druhý hudební klenot, mezi kterým se rozmýšlím z roku 1984, je tohle. To je souboj titánů normálně, to jsou dvě velmi těžké váhy. A já bych teď chtěl vědět, co byste chtěli slyšet z roku 1984. Tak napište, jestli Krotitelé duchu, anebo Prince. Jo, klidně ať je to co nejrychlejší, dejte tam jenom duch nebo Prince. A úplně první zpráva to rozhodne. A ta úplně první zpráva už tady je. Nemám tady podpis, což nevadí. Ale vidím, že se ještě jako píše, tak schválně, jo. Carlos, ještě to dopsal. Carlosi, byl jsi fakt jako první. Byl jsi první a rozhodl jsi, že dneska z roku 1984, ano, se vydáme po stopách duchů. Na každém maškarním bále se objeví někdo, kdo jde za Krotitele duchů. Mimochodem, režisér tohoto filmu byl slovenského původu. Tak si ten pátek pojďme zpříjemnit. Dejte si volume doprava. Vykašlete se na to, že se venku nedá dejchat a pojďte se trošku zapotit. Ray Parker Junior a Ghostbusters!

afraid of no ghosts. I ain't afraid of no ghosts.

0: Will Smith Stargazing, tedy pozorování hvězd, ty hudební hvězdy našich srdcí, tak ty už jsou za námi, srdcovky pro dnešní den končí. Samozřejmě, že i dnes máme pro vás další dávku legendárních hitů z 80. 90. lety z milénia, protože večer od 18 hodin až do 21, tak můžete poslouchat náš speciální pořad Hit Radio Klasik, kde právě tyhle hity zazní. Dneska je pátek, takže v trošku možná i popovějším rytmu, jo, a stylu hlavně. Já jsem Jirka Plnář, jsem moc rád, že posloucháte Hit Radio a že i ten poslední den školy trávíme takhle společně, že vzpomínáme i na školní průšvihy, vzpomínáme na krásné hity, no a my v tom dál budeme pokračovat. Do 13. hodiny nabídnu ještě například Bruno Mars, nebude chybět ani skupina Krištof. No a když už teď bylo těch pozorování hvězd, tak jenom kdybyste chtěli, tak dneska v noci bude asi 30 stupňů, takže kdy jindy vyrazit někam na vyhlídku a pozorovat noční oblohu než dneska, protože ta tropická noc, kdo ví, jestli náhodou není jedna z těch posledních. V pondělí začínají prázdniny, je teda úplně jasný, že od pondělka už bude jenom pršet. To je Murphyho zákon skválnosti, který u nás v našem životě v Česku funguje pořád. Tak buďte s námi, za chviličku nejnovější zprávy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Farmakala pořádá každoroční samozběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samozběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
0: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Vždyť jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dulmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
4: Do Dulmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dulmon. Dulmon.cz.
7: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
8: Všude zdejší, všude je fajn.
9: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
10: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
14: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Oscarový hit Hunter X. Pokud máte děti na prvním stupni, tak předpokládám, že tuhle písem stejně znáte. Každý den vám hraje doma v tom seriálu. Tak teď alespoň takhle pro připomenutí i na Hit Radio. Tohle byl poslední hit mezi 12. a 13. A my jdeme taky na...
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na dálnici D1 na 152. kilometru směrem na Brno stojí porouchané auto, dejte pozor. No a na trase z Jihlavy na Znojmo u Rancířova probíhají práce na mostě, provoz je řízen Kyvadlově. Od Jihlavy se zdržíte. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
3: Dobré zprávy z Jihlavy.
4: Tento týden otevíráme první část centrálního dopravního terminálu Jihlava. Už tady zastavují vlaky a začnou sem zajíždět trolejbusy. Hned vedle je nové parkoviště P+R, vede sem nová Evropská ulice, přibyly chodníky, cyklopruhy, lavičky nebo víc zeleně. Dominantou je nová nádražní budova. V rámci druhé etapy se má stavět jihlavské autobusové nádraží nebo silnice směřující na Jiráskovou ulici.
5: Klikni! Co frčí tohle léto?
6: Ravensburger kanetní hry! Minimum pravidel, maximum zábavy!
5: Ideální na prázdniny!
6: Doma, venku, na dovče!
5: Beru!
6: Když hry, tak Mironet!
7: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
8: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
9: Všude je fajn.
10: Hi, this is Ed Sheeran.
11: Hi, this is Madonna.
12: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
13: On air.
14: Online.
13: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
15: 13. hodina, dobré odpoledne u zpráv přeje Lucie Daňková. Letošní komunální volby se uskuteční podle očekávání 9. a 10. října společně s prvním kolem senátních voleb. Předpokládané druhé kolo senátních bude 16. a 17. října. Termín stanovil prezident Petr Pavel. Regionální volby se musí konat vždy v pátek a v sobotu 1. úplného říjnového týdne. Ministr školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával školákům vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle schváleného rozpočtu s výdaji 284 miliard korun. Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, řekne policejní preventistka Monika Šindlová.
16: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkostky. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
15: A důsledky užívání drog se netýkají jen závislých, dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy a sociální služby. Teď se ještě podíváme k nám.
1: Na Vysočině zaznamenalo nový teplotní rekord 8 stanic. Nejtepleji bylo v Dukovanech na Třebíčsku, kde meteorologové naměřili 34,1 stupně Celsia. Dosavadní 10 let staré maximum tam bylo překonané o skoro 2 stupně. V Moravských Budějovicích na Třebíčsku bylo 32,5 stupně Celsia. Na vedro se připravme i v dalších dnech. Na Vysočině platí výstraha.
13: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: Na Vysočině bude převažující jasno, v průběhu odpoledne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost a odpolední teploty budou vysoké, mezi 32 až 35 stupni Celsia.
13: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Po obědě pokračujeme dál, 1 hodina odpoledne, jsem rád, že i v pátek po vysvědčení posloucháte Hit Radio. Pokud už jste na cestě, že jedete někam na dovolenou, no tak snad teda máte v autě příjemněji, snad tam máte dostatek vody, no a snad máte dobrou náladu, jo. Hele, na druhou stranu, pokud to vysvědčení nebylo úplně podle vašich představ, co vám domů děti přinesly, tak Vy jste taky nebyl úplně svatý, ne? Tak je to jenom vysvědčení. A myslím si, že je důležitý nebrat se tak vážně. A to umíme i my tady na Hit Radio. Tak se pojďme dát první hit v této hodině, takový, který byste absolutně nečekali. Rok 1984.

Na páteční odpoledne po obědě Shane Ward. Teď už je venku fakt jako nechutně, jo, na rovinu. Takhle po tom pravým poledni nic příjemného a bude to ještě horší, víme to dobře. O víkendu mají padnout 40, teplotní rekordy přepíšou naší českou historii, tak pokud půjdete ven, nezapomeňte se namazat 50, když možná, ono vlastně jako v tomhle vedru, ono je to asi úplně jedno. Si myslím, že dokonce místo opalovacího krému můžete rovnou použít grilovací koření, protože to nemá vlastně jako smysl. Dáme si Imagine Dragons s hitem Radioactive. Venku to bude o víkendu taky tak trošku radioaktivní. Tohle je hit z jejich úplně první debutové desky. A stojí za to. Tak si ho užijte. Jsme Hit Radio. Je pátek odpoledne.

0: Lasgo na Hit Radio, tedy belgická zpěvačka. Když jsme v té Belgii, tak Belgie na mistrovství světa ve fotbale taky teda zažívá docela studenou sprchu, což v těchto tropech zní jako super věc, ale realita je samozřejmě jinde. Belgie jasný favorit skupiny a teď dokonce to vypadá, že by ani nemuseli postoupit stejně tak jako Česko do vyřazovacích bojů. Úlet, mazec. Je před nima například i Egypt, i Irán. Já si říkám, že těch překvapivých výsledků je letos teda na šampionátu až. No a pro nás to teď bude ještě náročnější, protože pokud sledujete fotbal, tak určitě víte, že Patrik Šik, náš útočník, pověsil repre kopačky na hřebík a my tak musíme najít někoho, kdo si vezme dres s legendárním číslem 10 na sebe a s ním i zodpovědnost. A nebude to nic jednoduchýho. Čeká nás asi složitá cesta, ještě navíc, když nám potom po mistrovství světa začne Liga národů a tam máme ve skupině Anglii, Chorvatsko a Španělsko. No vidíte. A zítra bude horko. Já myslím, že teprve to pravý horko ještě přijde, se proti ním postavíme. To bude hodně zajímavý. I got a feeling, mám takový pocit, že nám bude horko všem. Ale ještě je to spousta času, pořád se můžeme ještě jako natrénovat. Za chviličku, Black Eyed Peas, I got a feeling, na Hit Radio.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
2: Těšíš se na víkend?
3: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
2: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
4: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
5: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
4: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: Vidíš to?
8: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
7: No a víš, co vidím já?
8: Co?
7: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
8: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
7: U nás si vybere úplně každý.
8: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
7: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
8: Nejlepší dárek je zážitek.
9: Firma na zážitky.
10: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa,
10: Mira,
8: Rybičky,
10: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
10: 8 hradů,
8: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa,
10: Harley,
8: Tomáš Klus,
10: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
10: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
11: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
12: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
13: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
12: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
13: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
12: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
13: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
14: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
15: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
16: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz. Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána. A cítíte, že tohle bude dobrý den. Takhle zní léto s Hit Radiem.

Son na Hit Rádiu ve 13 hodin 37 minut, posloucháte Hit Rádio, už jste v autě. Dneska to bude jako náročnější než jindy, hlavně teda večer, nejenom kvůli počasí, ale spoustu lidí nechává odjezd na prázdniny až na večer a na noc, což je rozumný, že jo, protože v tomhle vedru to je fakt peklo, to víte sami, pokud teď řídíte. No a my to pro vás sledujeme, takže dostanete z našeho vysílání aktuální info z dopravy a vlastně vy nám s tím můžete taky pomoct, stačí na WhatsApp poslat zprávu nebo hlasovku, když natrefíte na nějaký problém a my vám ještě navíc za to dáme dvojku na benzín, jako poděkování, že jste součástí dopravní hlídky Hit Rádia. Podrobnosti buď na našem webu, anebo samozřejmě dneska odpoledne mezi 15. a 18. Protože poukaz na benzín rozdává naše odpolední show.

0: Dašel si ten hosty na Hit Radio. Bude 1:45. Jestli máte na sobotu nějaký plány, nebo i na neděli samozřejmě, chcete vyrazit na nějaký koncert, festival, doporučuji, podívejte se vždycky na sociální sítě, popřípadě na internetové stránky, jestli náhodou to nebude zrušený, protože v Česku se spoustu akcí ruší kvůli těm 40, protože samozřejmě víme, že to je o zdraví. Co se ale neruší, tak se neruší velký koncert skupiny One Republic, který bude na letiště Praha Letňany zítra večer. Tom Grinen bude předskakovat a One Republic potom večer rozpálí to svoji mega show. No a proč o tom mluvím? Protože za prvý je to dobrá zpráva, že to neruší, a za druhý, tady pro vás mám dva lístky. Budu vám je rozdávat dneska po 14. hodině, tak buďte s náma.
1: Z práce domů to může být dlouhá cesta, ale nemusí být nudná. My ti vždy řekneme, kudy to jede nejlíp, a k tomu ti dáme ty největší hity. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
2: V Havlíčkově Brodě v Kyjovské ulici stále pozor na nehodu.
1: Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
4: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
4: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
4: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
4: Potřebuji rekonstrukci bytu.
7: Komu zase voláš?
4: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
8: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
9: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku. Pum.
10: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
11: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
12: Klikni!
13: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
12: Co to je?
13: Minecraft Explorers od Ravensburgeru. Karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy.
12: Ideální na léto s kámošema.
13: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček.
12: Tak to beru.
13: Když hry, tak Mironet.
14: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
15: Kapely Činasky. My máme rádi víru. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
14: Vysočina Fest.
15: Největší multižánrový festival našeho kraje.
14: A vy budete u toho.
15: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
16: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Magnum Nanuk za 29,90 a čokoládu Lind Excellence 100 gramů v Billa klubu za 69,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: Be Mine na Hit Radio. Za 2 minuty budou 2 hodiny odpoledne. Máme pro vás aktuální zprávy. Lucie nám řekne všechno, co potřebujeme vědět. A ještě předtím rychlý pohled na aktuální dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Pelhřimovsku v Humpolci v Hálkově ulici probíhají stavební práce. Komunikace je neprůjezdná. No a na Havlíčkobrodsku v Přibyslavi v Havlíčkově ulici probíhají stavební práce. Počítejte s omezením. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
5: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
7: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. Komfort-group.cz.

0: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
3: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv přelci Daňková. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
4: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat. A to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciální taky šíření požárů v přírodním prostředí.
3: V těchto horkých dnech bychom měli dodržovat také pitný režim a pohybovat se zejména ve stínu. Policie našla pohřešovanou 13-letou dívku z Tachovska. Ve čtvrtek se šla vykoupat ve Stříbře a domů se nevrátila. Je v pořádku. Z důvodu zhoršeného psychického stavu ji policisté předali do péče záchranářů. Paliva na Slovensku minulý týden výrazně zlevnila. Cena nafty u čerpacích stanic v zemi už dosáhla svého minima od začátku března, kdy pohonné hmoty začaly zdražovat kvůli válce na Blízkém východě. Benzin byl nejlevnější od druhé poloviny března. Teď se ještě podíváme k nám.
5: Na Vysočině dál platí zákaz koupání v rybníku Kachlička na Havlíčkobrodsku, který vydali hygienici před týdnem při letošní první kontrole rekreačních vodních ploch. Nevhodné ke koupání jsou kvůli velkému množství sinic nádrž Sedlice na Pelřinu a domanínský rybník na Žďársku. Koupání se tam nedoporučuje, zejména dětem a těhotným.
1: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
5: Na Vysočině bude převažující jasno, v průběhu odpoledne se může přechodně tvořit malá kupovitá oblačnost a odpolední teploty budou vysoké, mezi 32 až 35 stupni Celsia.
1: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
6: 2 hodiny odpoledne, pátek, vysvěcení, začíná dovolená, prázdniny, to je nádhera, to je krásný. S tím se ale taky jako ruku v ruce pojí celkem zajímavá informace, kterou tady mám připravenou zase od našich odborníků do našeho pořadu Pravda nebo Bullshit. A je to dovolená a hádky. Jako zajímavý číslo. Dáme si tady jednu rozchodovou píseň, Gauthier a Kimbra, Somebody Did I Used To Know, a pak se do toho pustíme, tak jsem zvědavý i na vaše názory. Jsme Hit Radio.

0: Dvě hodiny odpoledne s vámi Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A vždycky takhle ve dvě odpoledne probíráme zajímavá témata. Já se vždycky ptám na váš názor, protože na tom mě záleží úplně nejvíc a hlavně mě to taky zajímá, jsem trošku zvědavej. A dneska tady mám...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené o letních prázdninách. Ty jo. 31% úplně jako na rovinu je na mě až dost vysoké číslo. Tak jak to máte vy? Co si o tom myslíte? 777-937-777 je číslo na WhatsApp do Hit Radia. A pojďme se teda o tom trošku pobavit. Máte vy dovolenou s dětma vždycky jako procházku růžovým sadem? A nebo už cítíte takový malý tlak, když sedáte do auta? Pak je tam jedno blbý předjetí, jeden blbý klaxon a už najednou začínáte pokoukat do auta. Pak je tam jedno blbý předjetí, jeden blbý klaxon a už najednou začínáte

0: Shawn Mendes. Jako další letní hit do tropického pátečního odpoledne. Jsme Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: A dneska řešíme téma, že...
1: Vědci
0: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Je to tak? Je to možný? Je to reálný číslo? Tak Lenka z Jaroměře píše, ahoj, tak to mi přijde jako opravdu hodně málo procent. Ale ano, za vše může tchýně. Výborně. 31%. Je to reálný číslo nebo ne? Tady jsem někde viděl, byla taky moc hezká zpráva. Tady. To znamená, že 69% lidí jezdí na dovolenou solo? Logicky, ano. Co hlasovky? Pojďme si poslechnout vaše příběhy.
2: Krásné, dobré odpoledne přeju. No samozřejmě, já bych taky typovala, že to je víc než 31%. Já bych chtěla říct příhodu, my jsme jednou jeli na dovolenou z Chorvatska. No. Samozřejmě už tam byla při odjezdu taková trošku ponurá nálada. Takže samozřejmě podívej se doleva, nekoukej na mě tím tónem, přesně jak říkáš. Ale dojeli jsme do Vídně a nějak jsme prostě nebyli na navigace, takže jsme někde zabočili blbě, zajeli jsme k benzíně a já říkám, běž se zeptat na tu benzínu, kudy se jede směr Praha. Ne, nejsem blbej prostě, tak jsme se tam samozřejmě motali půl hodiny. No, pak jsme se šli zeptat na tu benzínu, on šel na záchod, já jsem šla se zeptat kudy. Německy jsem neuměla, takže ani anglicky, pán mi to vysvětlil. Doleva, doprava, no samozřejmě jsme věděli, ale celou cestu z Vídně až vlastně na české hranice se mnou tenkrát partner nepromluvil. A přesně ten vražený pohled v momentě, kdy on se podíval doprava ze své pozice, takže jsem si říkala, že kdyby ten pohled měl nože v sobě, jak už jsem probodnutá tisíckrát. Tak čau.
0: Moc děkuju za tuhle hlasovku. Dámy, tohle si zapamatujte, teď jste slyšeli skutečný životní návod, jak se to nedělá. Jo, takhle prostě ne. Nikdy po nás nemůžete chtít, aby jsme se my, chlapi, šli zeptat na cestu. Když už se rozhodneme, tak to uděláme sami. Uděláme to tak, aby byste to neviděli. Ale nemůžete nám říct, prosím, nikdy. Běž se zeptat, oni ti poradí. To je taková školácká chyba. Tak, ale máme v tom jasno. Super. No, doufám, že alespoň jednu zprávu objevím, že to je u vás doma naprosto v pohodě. Že máte ty rodinný dovolený v klidu, že se nerozhádáte. Tady mám jednu. Hele, s rodinou dovolenou problém nemám. Jezdím na dovolenou sama. Manžel zůstává doma a já si to užívám s kamarádkama. Taky dobrý recept. 777-937-777 je číslo na WhatsApp. Pište mi i vaše další názory, popřípadě zkušenosti. Navíc za dnešní názor, tak já vám dám i lístky na zítra na One Republic, který budou v Praze. Dobrý, co? Jenom tak. Mírnix, týdnix. Tak když tak do té zprávy i napište, chci lístky, abych věděl, že máte zítra čas.

0: si.
1: Poetika na Hit Rádiu, mám pocit, že tě ztrácím. Za chviličku Purple Disco Machine.
2: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
1: A jdeme to rozseknout.
2: Vědci
1: tvrdí, že 31% lidí v Česku se pohádá na rodinné dovolené. Podle toho, co vy píšete na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777937777, tak
2: vědci
1: bych řekl, že jsou úplně, ale úplně mimo. jakože nás absolutně neznají, protože tohle je krásná zpráva, která jsem přišla. Kdo se nepoštěkal na rodinný dovolený, jako by tam nebyl. To asi mluví úplně za všechno. A ještě tady mám od Hanky taky jednu dobrou radu. Takže pokud budete vyrážet dneska nebo už o víkendu na rodinnou dovolenou, tak Hanka píše, hele, když už na společnou dovču jedeme, poštěkáme se hned na začátku a pak je celý týden klid. Nádhera. Podívejte se na váš mobilní telefon, jestli vyhráváte lístky na One Republic, který budou zítra v Praze na letišti v Letňanech, tak to se dozvíte záhy, protože teď budu odesílat info s výherní zprávou. Tak když vám pípne, lístky jsou vaše. Ještě jednou díky za všechny zprávy, které jste poslali. A zase v pondělí, ve dvě, pravda nebo bullshit, na Hit Rádiu.
3: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farmakala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
4: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
5: Dan Landa.
4: Mirá.
5: Rybičky.
4: Migové.
5: Jdeme na Hrady.
4: 8 hradů.
5: 8 víkendů.
4: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
5: Dan Landa.
4: Harley.
5: Tomáš Klus.
4: Xindle X.
5: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
4: Tohle není jen festival. To jsou Hrady.
5: www.hrady.cz.
6: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
7: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
8: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho. Čau!
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
15: Romantika.
16: Sportáky.
15: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
17: Firma na zážitky.
15: CZ.
18: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
19: Hit Radio.
20: She work it, girl, she work the bowl. She break it down, she take it low. She's fine as hell, she's about to dough. Doing a thing right on the floor. And money, money she making. Look at the way she's shaking. Make you wanna touch her, wanna taste her. Have you lusting for her? Going crazy, face it.

0: sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co sme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoli přes Rádia CZ. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Ty jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor, ne?
1: Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Pět minut po půl třetí posloucháte Hitradio, s váma Jirka Pelnář. Letí to jako blázen, už máme blíž dokonce i k Vánocům, k těm, který budou, než k těm, který už byli. To už se taky přehouplo, 24. června. Dneska skončil konec školního roku, takže škola už je taky pryč. Toto letí, a letí to tak moc, že dokonce dneska je to na den přesně 28 let, co skončil i legendární seriál Krok za krokem, na kterým jsme vyrůstali, Kouďák a samozřejmě jako ostatní, takže no jo, no, nedá se nic dělat. A letí to i mně, protože za chvíli tady bude 15. hodina a s 15. hodinou dorazí naše odpolední show, která pro vás i dneska bude mít plnou nádrž gratis.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Vysočině.
2: Je to tady, startujeme víkend po 15. hodině, můžete tedy hodit práci za hlavu a naladit se na zasloužený relax. A pokud ještě nevíte, kam o víkendu vyrazit, máme pro vás hromadu inspirace. Ano, přidáme tipy na akce po celé Vysočině, budeme sledovat dopravu, protože páteční silnice umí být pěkně zrádné, a taky rozdáme další lístky do kina. Mára Míla po 15.
1: Hit Radio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Farben, baby goodbye, přesně to říkám i já, mějte se krásně včuju, pohodový zbytek dnešního dne, úplně se mi jako neusmažte, neupečte, neugrilujte přes víkend a v pondělí se na vás zase budu těšit ve 12 hodin, kdy si dáme pondělní srdcovky a budou to první prázdninové srdcovky roku 2026, no tak těším se na to moc, kdyby náhodou vás napadlo něco v průběhu víkendu, co byste chtěli slyšet? Srdcovka, jo? Klidně mi můžete udělat jenom, já nevím, print screen, nebo screenshot, nebo poslat odkaz na YouTube, prostě cokoliv. A to na Instagram do soukromí zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. A já to připravím. Já to připravím, ať si ty první prázdninové srdcovky fakt užijeme. Mějte se krásně, užijte si pátek, nedělejte si velkou hlavu z vysvědčení, pokud to nedopadlo, jak jste si vy jako rodiče představovali. Příští rok je taky rok. Tak si mějte. Užijte si to od 15 hodin s odpolední show Hit Rádia.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Proud, obrač Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte Vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
3: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
2: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz.
4: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
6: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Hit Radio.
12: Už je to 20 let, co Česko naposledy bojovalo o světový fotbalový trůn. Od té doby jsme na světový šampionát čekali až doteď. Fotbalové mistrovství světa v Mexiku a Americe je tady. Bavte se, fanděte a držte palce českému týmu s fotbalovým servisem Hit Rádia. Fotbal na Hit Rádiu Vysočina.
13: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
14: Matracezahubičku.cz.
15: Hit Radio.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, točí se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princezna, nastavím dlaň a

se, co na to svědomí. A už si vzpomínám, já byl jsem na srazu s kumpány, který mám. Patříme do svazu, vlastníme doménu, tak si nás rozklikni.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrně na D1 na 79. kilometru směrem na Brno, překáží porouchané vozidlo, tak tam pozor. A ještě 84. kilometr opět ve směru na Brno. Došlo k dopravní nehodě před hodinou, takže aktuálně vozidla stojí u krajnice. Tak i tam bacha na to. No a samozřejmě nám dejte vědět, jak se vám jede, protože jednomu z vás dneska nadělíme tu poslední plnou nádrž gratis. Stačí poslat hlasovku na náš WhatsApp 725 44 38 37. Tak šťastnou cestu.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Dobré zprávy z Jihlavy.
3: Tento týden otevíráme první část centrálního dopravního terminálu Jihlava. Už tady zastavují vlaky a začnou sem zajíždět trolejbusy. Hned vedle je nové parkoviště P+R, vede sem nová Evropská ulice, přibyly chodníky, cyklopruhy, lavičky nebo víc zeleně. Dominantou je nová nádražní budova. V rámci druhé etapy se má stavět jihlavské autobusové nádraží nebo silnice směřující na Jiráskovu ulici.
4: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
5: Dobře, už to píšu. Firma vysokozdvižné vozíky Měřín přijme servisního technika. Tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
4: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
5: Více na vzvozíky.cz.
6: Mami, proč máme všechno od konceptu?
7: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
12: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Rozsáhlý blackout v části Česka. V loňském červenci byl podle skupiny mezinárodních expertů souběh několika událostí. Výsledky šetření expertů jsou tak v souladu s loňským vyšetřováním českého provozovatele přenosové soustavy. Experti zároveň doporučili několik opatření. Hasiči čekají o víkendu více výjezdů kvůli vedrům. Lidem doporučují zvýšenou opatrnost. Co přesně to znamená, vysvětluje jejich mluvčí Kristýna Posekaná.
13: My pořád apelujeme na všechny, aby sledovali ty výstrahy meteorologů. Tam, kde platí už třeba nebezpečí požárů, jako je ten Jihomoravský kraj, tak tam opravdu doporučujeme všem vůbec, aby nerozdělávali ohně v přírodě. Je sucho, může taky foukat, a to všechno přispívá potom ke vzniku a potenciálnímu taky šíření požárů v přírodním prostředí.
12: Já ještě doplním, že v těchto horkých dnech by lidé měli dodržovat pitný režim a pohybovat se ve stínu. Minister školství Robert Plaga chce, aby rozpočet ministerstva školství v příštím roce meziročně vzrostl o desítky miliard korun. Řekl to dnes ve Velkém Ořechově na Zlínsku, kde předával vysvědčení. Letos pracuje ministerstvo školství podle rozpočtu s výdaji 284 miliard.
10: Fotbalový servis.
12: Letošní fotbalové mistrovství světa v Severní Americe překonalo 32 let starý rekord v návštěvnosti. Ten dosud drželi Spojené státy americké, které turnaj v roce 94 hostili sami, zatímco letos ho pořádají společně s Kanadou a Mexikem. Zápasy dosud navštívilo více než 3 milióny 605 tisíc diváků. Vytvoření nového diváckého maxima, které se bude dál posouvat, není překvapením vzhledem k tomu, že se turnaj rozšířil z 32 na 48 zemí. Počet zápasů tím oproti předchozím šampionátům vzrostl ze 64 na 104.
0: Jasno, jsem tam s mráčkem, teploty aktuálně na Vysočině. Koberovice hlásí 33,3 stupně, Dukovany 33,8, Telč dokonce 34,2. Jak je u vás, klidně pošlete fotku nebo napište na náš WhatsApp. Jinak dneska v maximech na Vysočině okolo 35 stupňů, v noci 21 až 18, v údolích až 15, tak najdem nějaké údolí. A zítra v maximech na Vysočině 36, v neděli 37, lokálně i 40 stupňů.
10: Hit Rádio Vysočina.
0: Výstraha od meteorologů spuštěná, platí hlavně tedy na sobotu a na neděli. Před těmi extrémními teplotami Vysočina má ten velmi vysoký stupeň nebezpečí. Není to ten extrémní, jo? Není to ten červený, tak aspoň trošku taková cena útěchy. No každopádně dneska startujeme už právě v tuhle chvíli víkend, tak nám dejte vědět klidně, co máte v plánu. My posíláme další hity. Tady už David Guetta.

Rams nám dohrál na Hitrádiu Vysočina. My přejeme hezké páteční odpoledne na celou Vysočinu, takhle po 15. hodině. No tak koupačky, to je jedno z míst, které nás může takhle o víkendu zachránit, tedy rybníky, lomy, bazény, nádrže, tam všude se sejdeme. A myslím se, že nás nebude málo. Pak ještě teda jeskyně a nebo nákupáky. I to je ve hře, protože vybrat nějaký nákupák s dobrou klimatizací a tam přežít třeba celou neděli, věřím tomu, že manželky a přítelkyně budou nadšené. Každopádně zpátky k tomu koupání. Bacha na to, voda ve vodní nádrži Sedlice kvůli masivnímu výskytu sinic je už nevhodná ke koupání. Je to taková klasická záležitost letní. Sedlice jako jedna z prvních. Pak taky domanínský rybník neodpovídá hygienickým požadavkům. I tam je potřeba na to myslet a rybník kachlička. Já můžu doporučit, já jsem byl včera na velkém pařezáku u Telče pod Javořicí pěkně. Voda, hele, nádherná. Jako sklo, ani se nehla, teplá. Ty podzemní proudy, nebo podzemní, ty spodní proudy jsou takový chladnější, takže proto, kdybyste se opravdu chtěli pořádně schladit, tak je potřeba trošičku zabrousit níž, no. Ale opatrně při tom koupání každopádně ideálně prý, někde jsem četl, že je dobré se vysprchovat po každý takhle jako venkovní koupačce, pokud nemáte nějaký exkluzivní doma bazén. No, klidně dejte vědět, jak to budete řešit o víkendu vy. My servírujeme další hity Miley Cyrus a nebo One Republic a to je pro vás, pro všechny, co nás teď posloucháte právě někde od koupačky. Tak užívejte.

0: světa snad se ještě neblíží, no.
1: Jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: Staňte se součástí naší dopravní hlídky, pošlete nám hlasovku na náš nový WhatsApp 725 44 38 37, jak to jede. Jednomu z vás dneska nadělíme tu úplně poslední plnou nádrž. Ať už se vám jede dobře, můžete poslat, že je bez komplikací, anebo někde nějaký komplikace. Pavel se hlásí z Třebíče.
2: Nazdar řidiči, Třebíči na kruháči u Stop Shopu, na výjezd do směr Jaroměřice stojí policajti, tak dejte pozor, ať to nemáte drahý. Mějte se, čau.
0: Děkujeme za tyhle dopravní informace a zařazujeme právě do té soutěže o plnou nádrž. A ještě přidám, v Třebíči v Táborské ulici bourali dvě osobní auta, tam se projíždějte s opatrností. A na trase mezi Jihlavou a Znojmem na průjezdu Litohoří došlo k dopravní nehodě, tak i tam opatrně. 725 44 38 37, jediné důležité číslo do Hit Rádia Vysočina.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina. Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si taťka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
7: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
8: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
9: Kapely Činasky. My máme rádi víru. Miraj. Lucie. Divoký Bill, Ben Kristoval, Štajn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
8: Vysočina Fest.
9: Největší multižánrový festival našeho kraje.
8: A vy budete u toho.
9: Mediálním partnerem je Hit Rádio Vysočina.
10: Ora Resort 9 Skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Ora Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na ora.jobs.cz.
11: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
12: Všude zdejší, všude je fajn.
1: Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Česká Vysočina Fest 2026, 12. ročník, od čtvrtka do soboty, nabité 3 dny. A vystoupí tam, prosím pěkně, taky Lucie, to je aktuálně hvězda, která se schovala v našem playlistu. Tak volejte právě teď na 725 44 38 37. A nechce se

0: Ladíte Hit Rádio Vysočina, takhle si budeme zpívat už za týden v pátek. Vystoupí Lucie na hlavní stage Vysočina Festu ve 22 hodin 45 minut přesně, jako jedna z velkých hvězd právě Vysočina Festu. Jo, byl to ten důležitý signál.
1: Vysočina Fest.
0: Největší multižánrový festival našeho kraje, Vysočina Fest, už příští týden 2. až 4. července. Nabitý 3 dny, mám tady 2 celofestivalový lupeny, stačí v tom našem playlistu ulovit hvězdu Vysočina Festu. A na drátě už Jindřiška z Jihlavy. Jindřiško, hezké odpoledne, ještě jednou zdravím.
2: Hezké odpoledne.
0: Jindřiško, já jsem zatím Jindřišce nic vlastně jako moc neprozradil, akorát se mi tak trochu jako vyspovídal, ale tak víme, zahrála Lucie, víme, že hraje v pátek a já už teď oficiálně, Jindřiško, můžu potvrdit, ty 2 celofestivalový lupeny jsou vaše!
2: Děkuju moc krát.
0: Nemáte vůbec zač. Velká gratulace. Jindřiško, já se chci zeptat, na koho vy se vůbec nejvíc těšíte na Vysočina Festu?
2: No, abych teda řekla pravdu, tak já to mám pro vnuka.
0: Aha.
2: Protože teď 17. června oslavil 20. a odjel na dovolenou a řekl mi, babi, vyhraj mi skupenky.
0: Takže babička to všechno musela zařídit.
2: Jo, jo.
0: Ale to je teda jako pěkně nůž pod krkem, protože tady nám prakticky kolabuje jako linka do studia, to trošičku jako zavánilo tím i, že to jako nevíde. Nakonec to teda jako vyšlo. Víte, na co vlastně syn vyrazí, co on poslouchá, jako teda vnuk, co poslouchá za muziku?
2: Já si myslím, že i Mira a divokýho byla.
0: Jasně.
2: Ben Kristovalo.
0: No hele, vybere si rozhodně, protože line-up ten je nabitý, kompletně ho najdete na vysočinafest.cz. Jindřiško, poslední otázka, jak se připravujete na ta velká vedra, které nás o víkendu čekají a vlastně už jsou tady s námi?
2: No my zítra jedeme na dovolenou.
0: Vy jste sama dovolená.
2: Jsem zvědavá, jak to zvládneme, ale ono se pak má zase během týdne ochladit, tak to snad bude dobrý.
0: Na Vysočina Fest, to bude úžasný, koukal jsem tady do předpovědi a jak říkáte, má se to změnit a má to být velmi příjemné festivalové počasí, tak to někam zaklepat. Jindřiško, ještě jednou velká gratulace, pozdravujte vnuka, ať se tam za náma v naší chillout zóně zastaví. Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuji moc, že taky naschledanou a hezký léto.
0: Taky vám přejeme. No tak vidíte, Jindřiška ta si ulovila další 2 celofestivalový lupeny, my pokračujeme dál i zítra, tedy v sobotu. Lovte a hledejte hvězdu Vysočina Festu v našem playlistu, tedy ten správný signál. Dovolejte se na číslo 725 44 38 37, naše nové číslo do studia a získejte takhle jednoduše ty 2 lupeny.
1: Na Vysočina Fest zítra jen Vysočina. Poslouchejte naše vysílání a vyhrávejte vstupenky na Vysočina Fest.

0: co se děje na Vysočině.
1: No tak dneska takhle odpoledne rozhodně se zastavte v kafe Savorsky v Jihlavě, to ještě stíháte. Tam je celodenní meet and greet s Eliškou Vítězkou, soutěže peče celá země. Ona pro kafe Savorsky vytvořila jedinečnou desertní sérii, kterou právě dnes osobně představuje. Ta akce aktuálně probíhá a dezerty ty už jsou v prodeji, takže si je můžete vychutnávat. Od dnešního dne až do neděle v Jihlavském City Parku se koná Burger Street Festival a budou tam třeba i vegetariánské nebo bezlepkové varianty, i jiné pochoutky a samozřejmě i něco na zapití, vstup je zdarma. No a v neděli doporučení, kam se jít schladit, třeba do jihlavského Cinestaru na dětskou neděli s filmem Mimoni a Monstra. Začátek programu je už ve 14 hodin, budou dílničky soutěže malování na obličej i tombola a celým tím dnem vás provede Milan Řezníček. No tak pořádně si to užijte, další akce na našem webu hitradiovysočina.cz.
0: Vysočina, tady jsme doma. Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
4: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
4: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
5: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
4: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
5: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: Zdar, spolehlivě na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.
15: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
0: Hit Radio Vysočina.
16: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli

Fly a Trips na Hit Rádiu Vysočina za 6 minutek, přesně 16 hodin po 16. Otvíráme opět náš biják, další volňásek do multiky na Sinestar ve hře. Tak připravujte telefony s číslem sem k nám do studia, s tím novým číslem 725 44 38 37. Stačí uhádnout filmovou ukázku, která zazní a pustíme. A ten lístek je váš. A tady už je Adele.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, opatrně na trase ze Znojma na Jihlavu v Litohoři. Zasahují záchranné složky u střetu dvou osobních aut. Provoz v místě zpomaluje, tak tam bacha na to. A ještě připomínám, v Třebíči v Táborské ulici bourala dvě osobní auta, tam taky projíždějte s opatrností. Stále ve hře ta plná nádrž dvojka na váš účet, tak pošlete hlasovku, jak se vám jede, na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
2: Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Dnes bych se rád věnoval podpoře kraje Vysočina, kterou cílíme na výstavbu nebo opravy sportovní a kulturní infrastruktury. O tuto dotaci letos mohli v rámci Fondu Vysočiny žádat všechny města, obce i spolky. Rozdělili jsme celkem 350 milionů korun, což je v rámci naší dotační politiky jednoznačně nejvyšší částka. Na dotaci dosáhlo 64 projektů a další peníze jsou připraveny na příští rok. Jen namátkou zmíním, že pomůžeme obci Trnava, Velká Losenice, Kojatín, Stránecká Zhoř, Brtnice, Jihlávka nebo Rudíkov, ale i městům Kamenice nad Lipou, Humpolec nebo Telč. Kraj Vysočina podporuje i velké sportovní podniky, které jste mohli jako fanoušci navštívit, například Davis Cup. Kraj Vysočina prostě fandí sportu. Brzy naslyšenou.
1: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz.
3: Mami, proč máme všechno od Konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V Konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
9: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Kvůli teplému a suchému počasí varují meteorologové před nebezpečím vzniku a šířením požárů. Výstraha bude o víkendu platit na většině území Čech v Olomouckém a Jihomoravském kraji. Meteorologové o tom informovali v aktualizované výstraze. Od 1. července začne fungovat centrální evidence psů. Údaje do ní budou zapisovat veterináři nejpozději při nejbližším očkování proti vzteklině. Majitelé psů ale vyzývají, aby nechodili do ordinací hned po spuštění systému. Obávají se jejich zahlcení. Lhůta na zápis jsou 3 roky. Dnes si připomínáme Mezinárodní den boje proti drogám. Cílem je upozornit na rizika spojená se zneužíváním drog a nezákonným obchodováním s nimi. Co všechno můžou způsobit, říká preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
10: Zneužívání drog vede k vážným zdravotním problémům. Například jde o poškození jater, ledvin nebo rozvoj duševních poruch, jako je deprese, paranoia či úzkosti. Drogy vedou i ke kriminalitě, ztrátě zaměstnání, rozpadu rodinných vztahů nebo bezdomovectví.
9: Důsledky užívání drog se netýkají jen závislých, dopadají také na zdravotnictví, policii, soudy i sociální služby. No a usnadnit výměnu státních úředníků a pravidla jejich zaměstnávání, přiblížit zákoníku práce má zákon, který dnes sněmovna schválila hlasy vládních poslanců. Koalice ANO, SPD a motoristů chce touto normou nahradit od letošního listopadu zákon o státní službě.
0: A ještě k tomu počasí, no tak co dodat, jo? Vedro, extrémní tropické počasí, je to tady. Jihlava hlásí aktuálně 32,5 stupně, jinak Koberovice 34,4 stupně. Podíváme se ještě na Telč, ta taky bývá rekordní, 33,6 stupně, Dukovany 34 stupňů. Jinak dneska v maximech 35 stupňů, v noci 21 až 18, vypadá to, že tropická noc opět se blíží, v údolích až 15 stupňů a zítra v maximech 36 stupňů na Vysočině, v neděli 37 lokálně až 40 stupňů místy.
7: Hit Radio Vysočina.
0: Megatropický víkend před námi, tak hlavně na sebe buďte opatrní, dostatek tekutin, teď myslím těch nealkoholických, vyhledávat nějaká chladná místa, to všechno víme samozřejmě. My už za chvilku hrajeme v našem bijáku o další volňásek do multiky na Sinestar, tak připravujte telefony s číslem sem k nám, no, do studia s tím novým WhatsAppovým číslem, ať to klapne. Tady už Avicii.

drinkem, koupačkou, tak zdravíme vás, ať už nás ladíte kdekoliv. A právě teď moment dovolat se sem k nám do Biáku a vyhrát si třeba volňásek do Multiky na Sinestar, tak volejte 725 44 38 37, to je naše nové telefonní číslo do studia. Tady už Joe.

0: Je to tady páteční biják, další volňásek do Multikina si nestáre ve hře. Martina Spelřimová na drátě volá z práce, ale říkala, že možná přijde šéf a neklapne to. Taky tam úplně vidím někde schovanou. A já doufám, že to mezi tím jako nevzdala. Martino, slyšíme se. Hezké odpoledne, ahoj. Martino, to nám nedělej. No ne, prostě nic. Martina je fuč. No tak, co se dá dělat? Každopádně pokračujeme dál. Lupeny jsou stále k dispozici. Pravidla hovoří jasně, že ten volňásek dnešní vám tady Martina nechala, mezi tím to zcela úplně vzdala, možná i vedrem. Každopádně v pondělí náš biják opět otvíráme a tentokrát budeme hrát o dva lupeny. Do Multikina si nestárlo takhle jednoduše. Možná to přihrála někomu z vás. Za chvilku Šaneta Langerová.
1: Biják Hit Rádia Vysočina. We'll be right back.

0: jsme Hit Rádio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
1: Ano, a my monitorujeme stále dopravní situaci takhle pro vás na cestě z práce domů. Abyste v pořádku dorazili do svého cíle, tak opatrně v Jihlavě v okružní ulici aktuálně u křižovatky s Brněnskou bourala dvě osobní auta. Neprůjezdný je tam jeden jízdní pruh, tak tam počítejte se zdržením. A ještě trasa Znojmo Jihlava v Litohoři zasahují záchranné složky u střetu dvou osobáků. Provoz v místě zpomaluje, tam taky bacha na to. Stále ve hře plná nádrž, tak pošlete hlasovku, jak vám se jede. Dopravní hlasovky posílejte na náš WhatsApp 725 44 38 37.
0: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě. A vy tam budete taky. My vás tam dostaneme. My máme rádi. Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.
2: Farmakala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července. Nebo do vyprodání zásob. Farmakala. Poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku. 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
3: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
4: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
3: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
4: Více na vzvozíky.cz.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
6: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
7: všude zdejší, všude je fajn.
8: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
9: Dan Landa.
8: Mirá.
9: Rybičky.
8: Migové.
9: Jdeme na hrady.
8: 8 hradů.
9: 8 víkendů.
8: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
9: Dan Landa.
8: Harley.
9: Tomáš Klus.
8: Xindl X.
9: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do dnešní půlnoci na www.hrady.cz.
8: Tohle není jen festival. To jsou hrady.
9: www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
11: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
12: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
11: A dárek je váš, tak ušetřete s
13: Tisku levně CZ.
14: Náplně hned. Pro doma.
15: Plánujete na víkend pořádnou makačku? Tak zbystřete. V Prodoma jedeme akci Víkend za polovinu. Navštivte naše půjčovny. Vybrané stroje a profi nářadí vám půjčíme za pouhou půlku ceny. Rezervujte si techniku včas a ušetřete balík. Více na prodoma.cz. Prodoma.
16: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
18: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na víc než 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
0: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
19: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
11: Našli jste, jsem tady.
19: I takhle zněla dnešní snídaně.
11: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
19: No to je právě to.
8: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
11: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny, no. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
19: určitě ne?
11: No, určitě ne.
19: Určitě ne.
11: Tak pojede na 4, no.
0: si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

Linkin Park na Hitrádiu Vysočina, možná i pro vás na startu toho tropického víkendu přesně o 16:30, tak zdravíme na celou Vysočinu. Zdravíme vás, co už máte po práci, vás, co ještě makáme, tak zdravíme obzvlášť, aby vám to co nejrychleji uteklo. A i k tomu tady dneska večer bude Hitrádio Klasik, možná už hezky pro vás na pohodu, od 18. hodiny až do 21. Prostě jen a pouze ty největší pecky opět let 80., 90. a milénia. Opravdu topový playlist, na který jsme připraveni, a třeba k nějaký grilovačce o hudbu, o muziku, o hity bude rozhodně postaráno. Takže je na co se těšit a my si dáme takovou ochutnávečku. Právě teď už jedna z devadesátek. Tady už jsou Ace of Base na Hitrádiu Vysočina.

0: selhání na Hitrádiu Vysočina před 4:45. Přejeme hezké odpoledne a pokud byste ho chtěli mít ještě hezčí a ochutnat třeba k tomu ještě super burgery, vyražte do Jihlavského City Parku, protože tam právě ode dneška až do nedělní 8. večerní probíhá Burger Street Festival a bude se to tam a už se to tam teď aktuálně burgery hemží. Takže můžete tam ochutnat opravdu burgery od oblíbených prodejců z celé České republiky. Můžete také zkusit ty speciální hranolky, že jo? A nebo i donuty tam jsou, nejenom tedy slané, ale i sladké. Churros a další street food speciality. Samozřejmě taky burgery pálivé, klasické, vegetariánské i bezlepkové varianty. Dá se tam pohodlně platit i kartou, vstup je zdarma. Takže pokud byste si chtěli užít něco pěkného, a já si myslím, že s jídlem je spojený vlastně většina pěkných věcí, no tak vzhůru, pátek, sobota, neděle, Burger Street Festival v City Parku v Jihlavském, stojí za to, byl jsem loni, doufám, že mi se zadaří a vyrazím tam i letos. My posíláme další hity za chvilku Imon, anebo taky Coldplay.
1: Dopravní hlídka Hitrádia Vysočina. Kdo ví nejlíp, co se děje na silnicích Vysočiny? No přece ty. Tak buď kámoš a dej vědět, jaká je cesta. Dostaneš za to benzín zdarma. Napiš nám nebo pošli hlasovku na náš WhatsApp 725 443 837. O tom, kde jsi, jak se ti jede a kde jsou problémy. Každý den dáme jednomu z party naší dopravní hlídky plnou nádrž. Jsme Hitrádio Vysočina, tvůj parťák na silnicích Vysočiny.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vysočina Turism uvádí Vysočina Vysočině. Proč jezdit na výlety přes půl republiky, když tady máme tolik krás? Vysočina je tak krásná, pěšky, na kole nebo vlakem. Nabízí krásy přírody i přívětivost měst. Tak pojďme poznávat náš kraj. Tipy na výlety na webu Vysočina.eu.
4: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samozběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července, vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz. Ahoj, Niky. Tak co, kam dneska vyrazíme?
5: Hele, co City Park?
4: Zase. Včera jsem tam byla na rande.
5: A jo, já tam byla o víkendu s manželem a dětmi na obědě. Ale vadí to? Vždyť víš, že je to sázka na jistotu.
4: To je fakt. Parkování bez nervů, kafe na úrovni. Já si dám sushi, ty zase ten svůj burger. Značka Ideál.
5: Tak vidíš, ve 4 jsem tam jako na koni.
6: Spojte příjemné s příjemným v City Parku Jihlava.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
7: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
9: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
8: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
9: Když repráky, tak Mironet.
8: Klikni dvakrát.
10: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
11: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
12: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
1: Hit Radio Vysočina.
4: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Imon na Hitrádiu Vysočina za 7 minut přesně 17 hodin. Hezké páteční odpoledne. No a posíláme samozřejmě do těch zpráv a ještě do pohledu na silnice další hity. Kato a Johna nebo Taylor Swift.

0: nejlepší dopravní servis na Vysočině, tak se pojďme podívat, kde máme komplikace, a to konkrétně ve Žďáru nad Sázavou ve Smetanově ulici u křižovatky s Tyršovou bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh a ještě připomínám, v Jihlavě v okružní ulici u křižovatky s Brněnskou taky dva osobáky tam máme v sobě, i tam opatrně, a opatrně traky trasa Jihlava Znojmo na průjezdu Litohoří. I tam došlo dopravní nehodě. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv, a kdyby cokoliv, pošlete dopravní hlasovku na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37. Takhle si pomáháme navzájem.
1: Kde výhodně koupit škodovku? Auto Jahoda Třebíč. Největší výběr prověřených škodovek na Vysočině za férové ceny. Auto Jahoda Třebíč.
2: Jak to vidí hejtman Martin Kukla?
3: Zdravím všechny posluchačky a posluchače. Dnes bych se rád věnoval podpoře kraje Vysočina, kterou cílíme na výstavbu nebo opravy sportovní a kulturní infrastruktury. O tuto dotaci letos mohli v rámci Fondu Vysočiny žádat všechny města, obce i spolky. Rozdělili jsme celkem 350 milionů korun, což je v rámci naší dotační politiky jednoznačně nejvyšší částka. Na dotaci dosáhlo 64 projektů a další peníze jsou připraveny na příští rok. Jen namátkou zmíním, že pomůžeme obci Trnava, Velká Losenice, Kojatín, Stránecká Zhoř, Brtnice, Jihlávka nebo Rudíkov, ale i městům Kamenice nad Lipou, Humpolec nebo Telč. Kraj Vysočina podporuje i velké sportovní podniky, které jste mohli jako fanoušci navštívit, například Davis Cup. Kraj Vysočina prostě fandí sportu. Brzy naslyšenou.
2: Více o Vysočině na kr.vysočina.cz. Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
5: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. V příštích horkých dnech by lidé měli přes poledne omezit pohyb venku i na přímém slunci. Nutné je pravidelně pít i bez pocitu žízně. Desatero základních zásad ve vedru sestavilo ministerstvo zdravotnictví. Náročnější práci nebo sport je třeba přesunout do ranních nebo večerních hodin. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Správci parku žádají veřejnost o obezřetnost, pokračuje ředitel krajských hasičů Martin Laníček.
6: Samozřejmě problematika Národního parku je velmi specifická. Zatím ta situace nijak nevybučuje z toho průměru a z toho charakteru těchto předchozích. No, udělali jsme poměrně velký skok v technickém vybavení jednotek požární ochrany, jsou to čtyřkolky a především velkokapacitní hašení za pomoci vrtulníků.
5: V současné době nad Národním parkem kvůli zvýšenému nebezpečí požárů pravidelně létají i drony s kamerou. 12 členských zemí Evropské unie v čele s Českou republikou naléhá na Evropskou komisi, aby nejméně o 3 roky odložila klíčová ustanovení nové normy o snižování emisí metanu. Státy to zdůvodňují obavami o energetickou bezpečnost Evropy v době geopolitické nestability. No a po útočníkovi Patriku Šikovi ukončil po vypadnutí českých fotbalistů už po skupinové fázi na mistrovství světa reprezentační kariéru i zadák Tomáš Holeš, 33-letý defenzivní univerzál a jeden z kapitánů pražské Slávie se rozhodl už před šampionátem.
0: Počasí, no tak myslím si, že jsme aktuálně v tom píku teplotním pro dnešní den. Třebíč hlásí 34,7 stupně Celsia, Dukovany 34,3, ano, to Třebíčsko je přece jenom větší teploty než třeba ten sever Vysočiny, Havlíčkův Brod, tam je o stupeň míň, 33,5 stupně. Jinak dneska v maximech 35, myslím si, že už to máme snad za sebou, v noci 21 až 18, v údolích až 15 stupňů a zítra v maximech na Vysočině 36 stupňů, v neděli 37, lokálně výjimečně na Vysočině i 40.
1: Hit Radio Vysočina.
0: A pokračujeme dál v té další páteční hodince na startu toho víkendu, tak vás opět zdravíme a pokud nějaké hity třeba ke schlazení, tak vy se můžete chladit zevnitř, zvenku, my vás schladíme i dalšími hity. Za chvilku Divoký Bill anebo Pharrell Williams na Hit Radio Vysočina, to je naše taková bezdrátová klimatizace. Happy!

síť na Hit Rádiu Vysočina. No tak ten tropický víkend před námi, meteorologové používají poprvé tu cifru 40 stupňů. Ano, nejsme na to zvyklí. Každopádně nějak to přežít musíme a doufejme, že v pondělí by mělo dorazit nějaké to ochlazení. Přinesou ho pravda bouřky, už se i tak jako proslýchá, že by měly být silné, není se čemu divit po tom extrémním počasí, které vlastně teď v tuhle chvíli máme. No pondělí, úterý bouřky ukazuje předpověď, postupné ochlazení. Ochlazení dokonce až na 22 stupňů, to má být ve čtvrtek, ale má být zase jasno, pěkně bude, ale jako na 22, to jsou skoky, to je mazec. No tak odpočívejme někde ideálně, nabíjejme baterky na ten příští týden, myslím si, že ten víkend k tomu bude úplně ideální, někam zalézt do jeskyně, do chládku, užít si to a tady už posíláme další hity. Tady už je hit Golden.

0: Lost Frequency a Callum Scott na Hit Rádiu Vysočina. Opět míříme na Solnice.
1: Jsme Hit Rádiu Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty.
0: A stále opatrně ve Žďáru nad Sázavou ve Smetanově ulici u křižovatky s Tyršovou. Bourala tam dvě osobní auta, na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak bacha na to, šťastnou cestu. A určitě všechny zajímá, kdo získal tu poslední plnou nádrž od Hit Rádia Vysočina zcela zdarma, tak prosím pěkně, je to řidič Pavel, který nám dneska hlásil hlasovkou komplikace právě z Třebíče. Tak Pavlovi velké díky a na oplátku posíláme dvojku na účet k tomu, aby si mohl dotankovat toho svého čtyřnohýho, čtyřkolýho mazlíka. To byla ta vůbec poslední plná nádrž, tak gratulace všem, rozdali jsme jich víc než dost a samozřejmě budeme moc rádi, když nám taky budete i nadále posílat dopravní hlasovky na naše nové číslo sem do studia a taky WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Vysočina Fest ovládne letňák v Jihlavě a vy tam budete taky. My vás tam dostaneme.
2: My máme rádi.
1: Najděte hudební hvězdy z Vysočina Festu v našem vysílání a lístky na všechny tři dny jsou vaše. Za hvězdy, na hvězdy. Na Vysočina Fest. S Hit Rádiem Vysočina.
3: 3500 korun za váš vrak vám zaplatí Metal Šrot Tlumačov. Provádíme ekologickou likvidaci. 3500 korun. www.metalšrot.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky kilo za 109,90, jihočeský ajdam plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
5: V zahradnictví Spomyšl probíhá velký výprodej skladů. Tisíce rostlin máme se slevou až 70%. Teď je ten pravý čas nakoupit. Stavte se u nás ve Spomyšli nebo klikněte na zahradnictví-spomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
6: Rodinná strojírenská firma HTP Žirovnice od roku 1996 úspěšně roste na mezinárodní úrovni a nabízí tak atraktivní pracovní pozice pro ty, které motivuje dokonalost a nejlepší technologická řešení. HTP Žirovnice. Váš první krok k lepšímu zaměstnání na pracuj.vhtp.cz.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
8: Vinetu!
9: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
10: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
11: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
12: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
11: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
13: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
14: Orea Resort 9 skal na Vysočině hledá nové kolegy, kteří udělají pro své hosty první poslední. Chcete pracovat pro stabilní hotelovou síť? Staňte se součástí Orea Hotels and Resorts. Právě hledáme kulinary šéfa, kuchaře, číšníky, servírky a další pozice. Více na orea.jobs.cz.
15: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
16: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
15: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
16: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
15: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
16: Tak ono je to pravda. Jarní slevy uhlí z uhloterii platí do konce června i pro východní Čechy a Vysočinu.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného rána.

Will Smith na Hit Rádiu Vysočina, dnes pátek, víkend je tady, sice brbláme, že bude extrémní horko, ale dnes mi jeden člověk vlastně říkal, že brbláme stále, zima, vedro, déšť, mokro, sucho, no prostě to tak je, každopádně dnes je co slavit, svátek má Adriana, tak všem přejeme, jen to nejlepší, a taky je Světový den chlazení, a to můžeme vzít hned dvakrát, že jo, může být Světový den chlazení jako třeba piva a pak samozřejmě klimatizace. A bůh žehnej klimatizaci v dnešní době. No tak, jak jsem říkal, každý den je co slavit, dnes obzvlášť. Posíláme další hity, tady už skupina Kabát.

0: J-Lo a Pitbull na Hitrádiu Vysočina před 6:15. A tady mám ještě jeden tip, co třeba o víkendu. Tak na farmě Kala v Kuřimské Nové Vsi startuje od zítřka až do 12. července samozběr česneku. Hele, mají otevřeno už od 9 hodin a to by ještě nějaký ten brutální pařák být jako nemusel. A má to teda ještě jednu takovou skrytou výhodu. Sušit ten česnek budete v neděli 3x jako rychleji minimálně v tomhle počasí. Více každopádně na farmakala.cz. No, český česnek, ten je přísnej.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
1: Hustákovycesty.cz.
4: Říká se, že štěstí si za peníze nekoupíte. Plně elektrické BMW iX1 teď ale můžete mít jen za 831 tisíc korun bez DPH. A tomu my říkáme štěstí. Nyní s úrokem 0%. Kontaktujte svého prodejce BMW a zažijte tu pravou radost z jízdy.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
7: Kapely Činasky. My máme rádi. Lucie, Divokej Bill, Ben Kristoval, Štajny 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
6: Vysočina Fest.
7: Největší multižánrový festival našeho kraje.
6: A vy budete u toho.
8: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Letní slevy právě odstartovaly!
10: Zažij léto naplno!
9: Když zábava,
10: tak Mironet!
9: Klikni dvakrát!
11: Hit Radio. Fotbalová bitva o světový trůn je v plném proudu. Kdo ovládne mistrovství světa v Mexiku a Spojených státech a získá na 4 roky fotbalový trůn? Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu Vysočina.
12: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma.
13: Matracezahubičku.cz.
11: Hit Radio Vysočina.
14: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Waterfall na Hitrádiu Vysočina za 10 minut, 18 hodin, Marek Grande se loučí, mějte se krásně, hezký víkend, mám samozřejmě v pondělí, se budu těšit. Ahoj.

0: náladu. Zlepši si náladu. Hit Radio.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině a opatrně stále ve Žďáru nad Sázavou ve Smetanově ulici u křižovatky s Tyršovou bourala dvě osobní auta. Na místě je blokovaný jeden jízdní pruh, tak hlavně šťastnou cestu a opatrně. Kdyby cokoliv vaše dopravní info, posílejte hlasovkou na naše nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
2: Buongiorno. Italské dny v prospánku pouze od pátku do pondělí. Čeká na vás sleva 20% na dokonalé matrace a polštáře Berdormire. Italské dny a slevy 20% od tohoto pátku a jen do pondělí v prodejnách Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Služby města Jihlavy vás zvou k zábavě a relaxaci. Navštivte vodní ráj, největší akvapark na Vysočině a dopřejte si dosyta vodních radovánek.
4: Letní provoz akvaparku je otevřen a v plném proudu.
3: Vodní ráj Jihlava. Místo, kde si to chcete užít. www.vodni-raj.cz.
5: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
6: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy jíří nápady.
7: Hi, this is Ed Sheeran.
8: Hi, this is Madonna.
9: Právě teď je ten správný čas na nákup nábytku Jamal do vašeho domova. Nábytek Jamal, v bydlení jsme doma. www.jamal.cz.
0: On air.
10: Online.
0: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, dobrý podvečer u zpráv přeje Lucie Deňková. Silničáři se na první víkend prázdnin připravili, posílili směny asistence i dispečerů v Národním dopravním informačním centru. Co přesně to znamená, vysvětlí mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
12: K dispozici budeme mít veškerou techniku a to i smluvní, to znamená, že i všechny odstavky budou ve stavu zvýšené pohotovosti. Samozřejmě, že jsme zrušili veškerou údržbu, která by vstupovala do provozu. Všem řidičům doporučuji získat aktuální dopravní informatik.
11: A to prostřednictvím navigace nebo zavolat na bezplatnou asistenční infolinku ředitelství silnic a dálnic. Podél železničního koridoru mezi Rajhradem a Hrušovany u Brna hoří na několika místech tráva. Kvůli tomu hasiči zastavili provoz a snaží se požáry uhasit. Na místě mají 15 jednotek. Pražští policisté dnes znovu pátrali po nebezpečné 35-leté ženě s nožem, kterou hledali už o den dříve. Poté, co ji ve čtvrtek nalezli a předali zdravotníkům, utekla z nemocnice. Policie po ní opět vyhlásila pátrání a prosila o pomoc i Pražany. Po 16. hodině pak ženu našli na nádraží v Benešově. Horké počasí zvyšuje podle zástupců pivovarů a obchodníků zájem o nealkoholická piva a ochucené pivní mixy s nižším obsahem alkoholu. Čím je tepleji, tím více se konzumenti přiklání ke slabším pivům, mimo jiné proto, že se bojí pít v horku alkohol. Nicméně objemově se nadále nejvíce prodává klasické pivo.
0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Radia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Radia.cz.
11: Nejnižší teploty 21 až 17 stupňů, lokálně mohou být na některých místech i nižší, slabý proměnlivý vítr. Zítra nás čeká slunečný a velmi teplý den. Nejvyšší teploty 35 až 39 stupňů na severovýchodě. Mírnější a v 1000 metrech na horách kolem 30. Slabý proměnlivý vítr k tomu.
13: Krásný večer, s vámi Kateřina Pechová a taky krásný pátek, ačkoliv já to chápu, je vedro a už je to dlouhý, ale nebojte, už jenom přežijem tropický víkend a pak začne pršet, to je skvělá představa. Ty nejlepší hity, ty ale budou. To nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A právě teď je tu Seal a Crazy.

ATV a Roberta Harrison, posloucháte Hit Radio. Přeju krásný, i když další tropický večer. I jo, je tady stále to období, kdy vylezete ze sprchy a vám vteřinu dobře a další vteřinu už jste spocený. Zajímá mě, jak se máte. Ještě stále zvládáte? Případně klidně pošlete tipy, jak se s tím horkem vyrovnáváte. Jestli teda nějaký máte. Já třeba doma případně. Klidně pošlete tipy, jak se s tím horkem vyrovnáváte. Jestli teda nějaký máte. Já třeba doma

0: Soul Sister, The Way to Your Heart. Posloucháte Hit Radio, to je skvělý song, co? Krásný večer, doufám, že žijete. Takhle, ptám se vás, jak nakládáte s tím horkem. A píše Iza, píše, dnes jsme museli po vysvědčení do akvaparku, protože v tom vedru se nedalo jít někam na výlet. To je logický, voda dobrý, že jo? No ale pozor, Iza taky píše, zapomněli jsme se namazat, takže jsme červení jak rajčata. Prosím vás, to je častá chyba, já ji třeba opakuju každý rok několikrát. Mažte se. Nejen zevnitř, ale hlavně zvenka, protože to sluníčko má brutální sílu. V podstatě si tady teď užíváme opravdu takové to poctivé tropické počasí, jo, aspoň víme, jak to mají v těch tropičtějších oblastech. Takže prosím vás, hodně pijte a hodně se mažte. Naprostej základ. No a když už se spálíte, tak se pak namažte bílým jogurtem. Jo, třeba, třeba. Další hity za chvíli Depeche Mode, Enya nebo Alcazar.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
6: Co se tady děje?
7: Co se chystá?
8: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
9: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
8: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
10: Od 2. července opět zmizí na 3 dny hvězdy. Od 2. července totiž budou všechny na Vysočina Festu v Jihlavě.
11: Kapely Činasky. My máme rádi víru. Miraj. Lucie. Divokej Bill, Ben Kristoval, Štejn 27 a spousta dalších. 2. až 4. července v Jihlavském amfiteátru.
10: Vysočina Fest.
11: Největší multižánrový festival našeho kraje.
10: A vy budete u toho.
11: Mediálním partnerem je Hit Radio Vysočina.
12: Zdar, spolehlivě, na cestách. Nejste spokojeni ve vaší práci? Chcete změnu? Přidejte se k nám. Zdar AS. Stabilní zaměstnavatel v osobní i nákladní dopravě přijímá nejen řidiče. Nabízí zajímavé platové ohodnocení, bonusy, ale hlavně zázemí stabilní firmy s dlouhodobými kontrakty. Kontaktujte nás na práce@zdar.cz nebo 734 39 39 39. Další informace na zdar.cz.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Crying at the Discotheque, to jsou Alcazar, posloucháte Hit Radio. Krásný večer a ano, je to tu, školní rok skončil, učitelky a učitelé a všichni pracovníci ve školství udělali obrovské. No a naopak vám rodičům začíná to klasické období, kdy se snažíte zabavit a vymyslet plán pro svoje ratolesti, pro svoje miláčky, který aktuálně přichází z toho pevného režimu do naprostého šílenství. Minimálně těch prvních pár dní jim dejte, jo, takovou dobu hájení. Oni si chvilku užijou, protože můžou chodit později spát, jo, že nemusí sedět v lavici. No a normálně od půlky července už začněte zase připravovat na školu, jo, protože pak to utíká strašně rychle. Přejme jim to, ať si to užijou. Jdou zpátky. To nejlepší z 80., 90. a milénia pro vás všechny, co jste zvládli školní rok a zvládnete i ty prázdniny. Právě teď Fancy a Flames of Love. Naprostá klasika.

0: Adams dohrává v éteru Hit Rádia. Krásný večer vám všem. Vlna veder pokračuje. Dokonce, když se podíváte na takový ty mapičky, jo, s předpověďma, tak už jim dochází barvičky. Protože nikdo moc nepředpokládal, že třeba tu 40 budeme trefovat nějak častěji. Každopádně ano, v neděli, respektive v pondělí večer by to mělo skončit, jo. Má pršet hodně. Já už jsem si dneska představovala tu situaci, že začne fakt pršet, ten vzduch se ochladí a já půjdu ven. A budu třeba 4 hodiny v kuse jenom chodit venku v tom dešti, pravděpodobně nastydnu, jo, takže jestli se k tomu chystáte, jenom se připravte, že asi nastydnete. Ale jenom si to představte. Vzduch, který se dá dýchat. Skvělý, co? Tohle nám aspoň připomene, abychom si toho potom vážili. Za chvíli Nelly Furtado, taky Miloš Dodo Doležal, nebo Kokrokomir.
1: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
2: Teď to nejde.
1: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha. Začala nám opadávat už i omítka.
2: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
1: Víš co? Já si to zařídím sama.
3: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
1: Potřebuji rekonstrukci bytu.
2: Komu zase voláš?
1: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
3: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
4: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
5: Když česnek, tak jedině z farmy Jura v Bochovicích na Třebíčsku. Farma Jura vás zve na 6. ročník samosběru česneku ve svazcích přímo z pole. Přijďte každý den od 28. června do 7. července, vždy od 9 do 17 hodin. Další termíny a informace naleznete na www.farmajura.cz.
6: Šéfe, šéfe, potřeboval bych parťáka. Zákazníků přibývá a práce taky.
7: Dobře, už to píšu. Firma Vysokozdvižné vozíky, Měřín, přijme servisního technika, tečka. Zkušenosti z oboru vítáme, čárka, případně zaškolíme. Možnost hlavního pracovního poměru, ale i zkráceného úvazku.
6: A taky tam dejte, že peníze jsou slušný a taky auto je k dispozici.
7: Více na www.vzvozíky.cz.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Farma Kala pořádá každoroční samosběr česneku. Letos od 27. června do 12. července nebo do vyprodání zásob. Farma Kala, poctivé české produkty z farmy na hranicích Jihomoravského kraje a Vysočiny. Samosběr česneku 27. června až 12. července. www.farmakala.cz.
1: Burgery, grill, hudba a první chuť léta. Od 26. do 28. června zažij Burger Street Festival v City Parku Jihlava. Desítka burgerových mistrů, vůně grilu a zábava pro celou rodinu.
2: City Park Jihlava. Pro váš lepší den.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
4: Hi, I'm Miley Cyrus.
5: Hey, it's Teddy Swims.
6: Krásný večer, minuta po 19. hodině a další hity k vašemu fantastickému pátku, jo? Už za chvíli nás čeká legendární zpěvačka Tina Turner. Ale teď je čas pozvat mezi nás krále popu, Michaela Jacksona, koho jinýho, a jeho legendární song Beat It. Tak se to užijte v tom vedru opatrně, ale klidně se i trochu zahýbejte.

0: Bondovky mají prostě nejlepší soundtracky. Tina Turner a GoldenEye na Hit Radio. Krásný páteční večer, doufám, že jste se ještě neodpařili, případně nerozpustili. Můžeme si to zpestřit nějakou zajímavostí, protože pojďme si říct, že vědci po celém světě se občas zabývají i úplnýma ptákovinama, jo, doslova. Třeba zjišťovali to, jestli datla bolí hlava, jak mlátí, že jo, do stromu zobákem. Tak prosím vás, údajně za den zvládne datel 12 000 úderů. 12 000, to je dost, jo. A hlava ho ale nebolí, protože má mozek v nějaký kapalině kouzelný. To my nemáme v hlavě, to, co má on, prosím vás. Takže až dneska večer půjdete třeba od někať, jo, z baru, z hospody nebo tak, ne, že ho budete zkoušet překonat, jo. Nedělejte to. Další hity. Shania Twain, I'm gonna get you good.
1: Let's go.

0: United Six a Das Boot, posloucháte Hit Radio. Všichni se škvaříme ve vlastní šťávě. Mimochodem, já kvůli tomu hledám další a další tipy, jak si schladit domov. Jeden jsem našla. Uvidíme, poradím vám ho za chvíli, to budu vás chvilku napínat. Ale jestli to bude fungovat, tak je to skvělý, já to sama chci zkoušet. Potřebujete v podstatě jenom vodu, mrazák a jednu lahev. Jo? Uvidíme, vyzkoušíme. Za chvíli už třeba Rady Kirken, taky Cranberries nebo Dan Harrow.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90. A Excellent 11 půl litru za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Taky nechcete končit léto větou?
3: To zase nějak uteklo, viď?
2: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
4: Mami, ten Superland byl boží.
5: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
6: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
7: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
8: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
9: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
8: Romantika.
9: Sportáky.
8: Zábava pro děti a mnohem víc.
9: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
10: Firma na zážitky.
8: CZ.
11: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16.6.
12: Těšíš se na víkend?
13: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
12: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
14: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
15: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
14: No jasně, ale i kdyby. Může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
16: Hustá.

Reddy Kirken a Černý Brejle, posloucháte Hit Radio, krásný večer vám všem. Důležitá věc, našla jsem nový tip na to, jak si to doma ochladit. Jo. Je to hrozně jednoduchý, já to zkusím hned, jak přijdu domů. Vezměte si obyčejnou plastovou lahev, čím větší, tím lepší. Ze 4/5 ji naplňte vodou a strčte to do mrazáku. Budete muset hold asi počkat do rána, nebo prostě dokud z toho nebude kus ledu, jo? Jakmile z toho bude kus ledu, tak to vezmete. Ideálně pod to dejte nějakou misku, protože se samozřejmě ta voda bude odpařovat, jo, a tak. No a dejte to na nějaký strategický místo v tom pokoji, který chcete ochladit. Jo, nevím, vedle postele si to můžete dát třeba na noční stolek. Nedávejte to na zem, pač to si budete chladit maximálně chodidla. Údajně by to mělo tu místnost ochladit třeba o 2-3 stupně. Není to jako žádný zázrak, ale lepší než nic. Jo, normálně plastovou lahev do 4/5 vodou naplnit do mrazáku a pak vystavit. Jako asi to není úplně designová záležitost, ale vyzkoušet to můžete. Já to dneska taky zkusím. Dáme si pak vědět, jestli to pomohlo. No a teď už je tu Paula Abdul a

0: Evelyn Thomas a High Energy na Hit Radio. Nevím, jestli vy máte taky high energy, obávám se, že u většiny lidí je to aktuálně spíš velmi low energy, ale to nevadí. Jo, hele, ještě dva dny říkám, pak už to bude zase o něco lepší, každopádně. Co na energii funguje, to jsou ty nejlepší hity, to víme. No a my si tady vždycky takhle večer v rámci Hit Radia Classic dáváme to nejlepší. Z 80, 90 a milénia. A to nás samozřejmě čeká i dál. Třeba vás tohle trochu schladí. Busta Rhymes a Mariah Carey, k tomu Eros Ramazzotti nebo Blondie. Už za chvilku.
1: Na semaforech červená. Kolona, která nejede.

0: nejlepší nálad. Jsme Hit Radio Vysočina a Vysočinu známe jako svoje boty. Jsme tvoje nejlepší rádio na cestu domů. Hit Radio Vysočina.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
2: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
3: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
2: A dárek je váš, tak ušetřete
4: si. Tisku levně CZ.
5: Náplně hned.

0: Snídaně šampionů na Hit Rádiu.
1: Prosím vás, kdybyste hledali tátu roku?
2: Našli jste, jsem tady.
1: I takhle zněla dnešní snídaně.
2: Co pak teda ty rodiče dělají s těma dětma, když se z toho táboru vrátí?
1: No to je právě to.
3: Jsi říkal, pošli na tábor na 2 měsíce, jak bude klid.
2: Přesně. A ono to je teda na 2 týdny jenom. A tak existuje nějaký 2měsíční tábor,
1: ne? Určitě ne.
2: No určitě ne.
1: Určitě ne.
2: Tak pojede na 4, no.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9.

0: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
1: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
2: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
3: Těšíš se na víkend?
4: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
3: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
5: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
4: A jsi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžihlit u mamky.
5: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
6: Hustákovycesty.cz.
7: I'm Ariana Grande.
8: It's Hozier.
9: Krásný večer, poslední společná hodinka před námi, s vámi Kateřina Pechová, samozřejmě ty nejlepší hity. To nejlepší z 80., 90. a milénia právě teď jsou tu Gorillaz a Clint Eastwood.

Shame Things, Belinda Carlisle, posloucháte Hit Radio. A prosím vás, naprosto dokonalý příběh. Jo, jedna rodina ztratila psa, zaběhl se jim, v Mexiku se to stalo. No a samozřejmě jezdili, hledali, jo, už taková ta bezradnost šílená. No a najednou koukaj a byl live stream z oslav mexického týmu, který vyhrál zápas na šampionátu. No a na těch oslavách jejich pes v náručí cizího člověka, který s ním slavil, prostě woohoo! Aha, takže si tam dojeli, pejska si převzali a odvezli si ho domů. Jo, tak jako představte si to, uteče vám pes, vy máte strašlivý strach, jste z toho úplně hotový a váš pes mezi tím někde fandí s fotbalovýma fanouškama. Jo, normálně ten si užívá super mejdan a vy jste strachy bez sebe. Tak pozdravte svoje mazlíčky, svoje pejsky a prosím vás, ať zůstanou doma. Jo, bronský beat právě teď.

0: show Erasure, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Krom toho, že se všichni tak nějak snažíme přežít všechny ty skvělé teploty, které nám teď vládnou, tak si společně taky dáváme to nejlepší z 80., 90. a milénia. No a jako upřímně, když si to řekneme, co tam bylo úplně nejlepší, to je asi jasné. Jako Queenie a třeba takovej David Bowie a třeba jako dohromady. Under Pressure, další song, který nás čeká za chvíli, k tomu Luzka Bílá nebo Nick Cave.
1: Těšíš se na víkend?
2: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
1: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
3: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
2: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
3: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.
4: Hustákovycesty.cz.
5: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží. Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

Robin Hawk společně v éteru Hit Rádia. Krásný večer. A takhle, jo, je vedro, je to dlouhý, je to nepříjemný, je to strašný, ale vedro má i svoje výhody. Představte si to, jo, nemusíte chodit do sauny. Pokud nechodíte do sauny, tak jasně, blbý, ale dobře. Nutelu můžete pít brčkem. Vůbec není potřeba to mazat. Navíc třeba tuhý máslo. Vyndáte ho na linku a za 3 minutky je z toho prostě smetana. Jo, není problém. No a navíc třeba nemusíte vůbec používat sporák, protože reálně stačí si dát pánvičku prostě na parapet třeba. Chvilinku počkat, jo, pak už dáte máslíčko, slaninku, vajíčko a snídaně je hotová. No a nepoužili jste vůbec žádný elektrický proud. Jo, jo, má to i svý výhody, tak buďme rádi.

0: Joe Dolce a Shut Up Your Face. Posloucháte Hit Radio. Krásný večer, blíží se 9:00, já se s vámi pro dnešek budu loučit. Krásný víkend, prosím vás, dávejte na sebe pozor, čekají nás rekordní tropické teploty, takže hodně vody, jo, přikrývka hlavy, ideálně vlastně nevycházejte, pokud nemusíte. A když, tak do stínu nebo do vody, jo, dávejte na sebe pozor, hezký víkend, hezký zbytek toho pátku. No a za chvíli třeba Afroman, Snap nebo Kim Wilde. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.

0: Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
0: Nejlepší dárek je zážitek.
2: Firma na zážitky.
0: CZ.
3: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.

0: Těšíš se na víkend?
1: Jo, už se těším na tu krásnou rodinnou dovolenou. Co ti naši zase vymysleli?
0: Právě že nic, a to je na tom to nejlepší.
2: Stačilo, aby si na internetu našli Hustákovy cesty a vybrali, kam chtějí jet.
1: Asi si jistá, že chtějí, abychom jeli taky? Aby si tačka jenom nesnažil něco vyžehlit u mamky.
2: No jasně, ale i kdyby, může jet kdokoliv s kýmkoliv. Je to rychlý, jednoduchý a ani peněženka u toho nepláče.

0: Wave.cz.
1: Hi, this is Ed Sheeran.
2: Hi, this is Madonna.
0: Hit Rádio Vysočina.
3: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz
1: Potisk, trička, bilabel, CZ.
2: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
3: Teď to nejde.
2: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
3: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
2: Víš co? Já si to zařídím sama.
4: Doležal, firma Dolmon, dobrý den. Jak vám mohu pomoci?
2: Potřebuji rekonstrukci bytu.
3: Komu zase voláš?
2: Do Dolmonu. Ty nám dají ten byt dokupy.
4: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně. Voláte Dolmon. Dolmon.cz.
5: Hit Radio Vysočina.
6: Zlepši si náladu.

0: Získejte dárkovou kartu v hodnotě 500 korun zdarma.
1: Stačí koupit kompatibilní náplně nad 5000 korun.
0: A dárek je váš, tak ušetřete s
2: tisku levně CZ.
3: Náplně hned.
4: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, trička, bilabel, CZ.
3: Ty furt koukáš na ten fotbal. Pojď mi raději opravit to světlo v kuchyni.
5: Teď to nejde.
3: Tak aspoň oprav ten nefunkční záchod. A když už tam půjdeš, bacha, začala nám opadávat už i omítka.
5: A kdy to mám jako všechno dělat? Teď jsem furt v práci.
3: Víš co? Já si to zařídím sama.
6: Doležal, firma Dolmon, dobrý den, jak vám mohu pomoci?
3: Potřebuji rekonstrukci bytu.
5: Komu zase voláš?
3: Do Dolmonu, ty nám dají ten byt dokupy.
6: Potřebujete rekonstrukci? Voláte správně, voláte Dolmon, dolmon.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.

cashback.